zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

0: jeden přehmat. Pardon.
1: Noc plná hvězd.
2: Drahí друзья, сейчас будет опера. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nun eine kleine Opera, Selbstbedienung, Samoobsluha. Messieurs, Dames et Messieurs, chers auditeurs, une opera Samoobsluha. Opera bez ouvertury, nebo ouvertýry. Jaký máte vzdělání?
3: Došetří vaše nervy a došetří váš čas. Samoobsluha, samoobsluha, kdo nabízí konzervy, aby byl oběd práz. Samoobsluha, samoobsluha, jen račte páni zákazníci k nám.
4: Vše, co mám, rád prodám.
3: Vše, co mám, rád prodám.
4: A co nemám, neprodám.
3: A co nemám, neprodám, dokud mu to velkou obchod nedodám.
4: Hle, zde jsou páni zákazníci, nuže rychle do práce.

0: lituji, právě nám došla.
1: Když došla, tak to musí být.
0: Říkám, že došla, tak to být nemůže.
1: Když došlo, tak to být musí.
0: Nemůže.
1: Říkal jste, že došlo.
0: Došla mě torb, je nebo soto. Mám jen jedny nervy a ty si nenechám vzít. Lítám s nimi dolů nahoru. Ty nervy patří mě a ne socialistickému sektoru. Chápete?

0: toto heslo dál nežije. Naši cíle jsou prémie.
1: Pane vedoucí, kde máte vejce?
2: Hele, zde jsou. Kolik jich chcete?
1: 1000.
0: Vydaho, cestice s vejcem, kupuje vejce. Hanebník jeden, že se nestydí. Hamba mu!
1: Jen klid, soudruzi, vše vám vysvětlím.

0: vám. Vy však nepřijete zkrátka, já od vás budu kupovat vejce a vy tak budete plnit plán. Já vám ty vejce zas budu prodávat a já budu plnit plán. Co chcete víc, než plnit plán vajec bez slepic? Ať plán sebe vyšije, my budeme brát všichni prémie.
1: Jak je rafinovaná ta česká palice.
2: Kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme, kupujeme.

0: dělat? Ztratil se Pišingr.
1: Pišingr.
0: Někdo ho asi ukradl.
1: Pišingr.

0: To znamená, že zas budou prémie.
1: Kupujeme.
2: Dost! Zavíráme, a než opustíme krám, pomodleme se naší modlitbu.

kdo by neznal promarněný výlet, když to začne do výtuku střílet. Vlastní auto, to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto milí stopaři, nikdy hlavu neběžte, dokud se vám podaří stopnout auto po cestě. Ať se kdo chce hlubí novou značkou, já 5 značek střídám denně hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je na světě auto

doby neznal promarněný výlet, když to začne ve výfuku střílet. Vlastní auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom

0: Já 5 značek střídám denní hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop. Ještě že je.
1: Ještě že je.
0: Ještě že je.
1: Ještě že je.
0: Ještě že je.
1: Na světě autostop.
2: Noc s hvězdou.
3: Neno!
4: Hlusni si, hák!
3: Ježiši, co to bylo?
4: Hlusni si, hák!
3: Maskujte to!
4: He, jako hovězí, jako ledvinky, u jako Undatra.
3: Undatra?
4: No, to je jako Ondatra, jenomže má na začátku...
3: No to jste vy!
4: Ježiš, moje pochlaučila, pěkně vítám.
3: Tak se posaďte,
4: děkuju, cíle, safra.
3: No tak, co jste mi přinesl?
4: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
3: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
4: Jo, tak vy jste lékař?
3: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
4: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
3: to víte, Osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
4: A nedali vám umístěnku, že jo?
3: No, umístěnku.
4: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
3: No.
4: A šoupli mi ho na zahradníka.
3: No já jsem zase propadl praporkový abecedy.
4: No ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
3: Jaké záležitosti?
4: Výměnička, soudruhu.
3: No výměna. Tak, výměnička, bytečku.
4: Ano, v první poschodíčku.
3: Bydlíte.
4: No, zaplať pambu, jde to.
3: No, já myslím, kde?
4: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím.
3: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasné.
4: To
3: ne,
4: to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
3: No, tak adresu.
4: Adresu těch koumáků?
3: Ale ne, vaší.
4: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
3: No.
4: Joliota Curie.
3: Prosím?
4: Joliota Curie 7.
3: No 7? Ale Kiri.
4: Co?
3: Kiri.
4: Těší mě.
3: Co?
4: Jste Kiri.
3: Ale ne.
4: Kikiriki.
3: Joliota Kiri 7, no.
4: Joliota Kiri 7, no.
3: No, tak jaké máte rozměry?
4: No tak já mám 2,50 mírně švajfnutou v pase.
3: Ale já mluvím o bytě.
4: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
3: Ten byt.
4: Ne, tu cejchu.
3: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
4: Jo tak.
3: No.
4: No, jde to.
3: Konkrétně.
4: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
3: No tak jedna plus jedna?
4: Dvě.
3: Dvě plus jedna?
4: Tři.
3: Tři plus jedna?
4: Čtyři.
3: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
4: No já pak bych to nevěděl.
3: No tak proč to neřeknete?
4: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
3: Dost!
4: Dost všelijaký libůstky.
3: Dost!
4: Dost referentů.
3: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
4: No, já myslím 300, že by to vyřídili.
3: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
4: Sakra, jak se to uhád? Kuchyň a pokoj, ano.
3: No tak dál, příslušenství. Spíš?
4: A jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
3: Nepromamát?
4: No jo, abych spal.
3: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
4: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
3: A tak. No to já mám taky.
4: Jo.
3: To je nevýhoda, že?
4: Proč?
3: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
4: A vy to používáte v obojí najednou?
3: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
4: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
3: Ta Tak s kým jste se dohodl?
4: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
3: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
4: Jo tak, tak to je nějaký zrno zječný.
3: Zrno zječný?
4: Jo.
3: A proč on chce prý zječný?
4: On prý byl zvyklý na žitnou.
3: A, tak vy se přestěhujete do ječný, že jo?
4: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječný? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
3: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
4: Jakou drůbežárnu?
3: Rizikáte kurník.
4: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří v hostivaři.
3: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
4: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaký lahvička z Český Třebový.
3: Tak ono je to čtyřsměna.
4: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
3: Počkejte, já už ztrácím přehled.
4: To nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
3: Zeměpis já ovládám. Jo. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
4: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
3: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
4: Jo, Pouštěcký? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcký vdává dceru.
3: Aha, a ta dcera? No,
4: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
3: No. Ta s kým si chce měnit byt?
4: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
3: Ježíš.
4: Je jeho švagr.
3: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
4: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
3: Co jako?
4: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
3: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
4: No, ty to je jeho švagr, na mou
3: No, ale mě zajímá jméno.
4: Toho Šnekvencla?
3: No.
4: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
3: No dobře, tak ten se píše.
4: No.
3: No, co je přehlasovaný, no?
4: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
3: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy,
4: no. To jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
3: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
4: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
3: To je ten od švagra.
4: Ne, ten je od pošty.
3: A stěhuje se do Prahy.
4: Ne, do Černý Pryčope.
3: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
4: Depak, to je nějaký Nádi Hazi Imre.
3: Imre?
4: Hej, Imre.
3: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
4: Proč?
3: No já nevím, já se směju.
4: Vy se nesmíjete.
3: Ale směju.
4: Čemu?
3: No, že se stěhuje na Kamčatku.
4: Kde to je?
3: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
4: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
3: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
4: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Helejte, ale soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
3: No.
4: My toho Nádi Hazi Imre, my ho šoupneme do ty ječný a máme to v oba z krku, ne?
3: Počkejte.
4: No. Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
3: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
4: Ano přece kvůli ty ledničce.
3: Kvůli jaké ledničce?
4: No, no co máte Nádi Hazi Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
3: No dovolte, to vám přijde draho.
4: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
3: Ven! Ven!
4: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.

0: Stanice Hvězda.
1: Celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je.

pak dopadne docela naopak.

0: Protože ani ten pes není dnes definitivní, neví se, zdali se zepsal k nem, že stá.
1: No, moc krát děkuji. To je fakt dobrý text. Zvláště teď před těma volbama, jestli je to u nás, nebo jestli je to v Německu, nebo všude jsou nějaký volby, Francouzi, že jo. No, tahle píseň tu by mohli přeložit do všech jazyků. To se prostě hodí. My se s váma pomalu rozloučíme. Ale neradi. Že jste hrozně sympatický všichni. My? Jo? Tak to jsem ráda. Krása. Rozloučíme se krásnou skladbou, kterou napsal Sting.

0: Noc plná hvězd.
1: Brown medituje. Ženy jsou tak různé.
2: Brown si povzdechne. Moje bohužel ne.
1: Stein, kde máš paní?
2: Klein, poslal jsem jí do lázní.
1: Stein, to jsi udělal dobře.
2: Klein, už jsem to opravdu moc potřeboval.
1: Jakub a Šimon se dohadují, kdo má lepší ženu. Moje žena je tak inteligentní, povídá Jakub, že dokáže na jakékoliv téma mluvit celou hodinu.
2: Tak to ta moje bude schopnější, namítá Šimon. K tomu, aby mluvila celou hodinu, nepotřebuje žádné téma.
1: Představ si, co se mi stalo, svěřuje se Sára Rose. Prosila jsem svého muže, aby mi koupil kolo. Podle nejnovějších poznatků, povídá mu, je šlapání na čerstvém vzduchu ukrutně zdravé. No a co on? Vyhověl ti? Jo. Vynesl mi na balkon šicí stroj.
2: Moje žena je velmi šetrná.
1: Ale buďte rád, příteli, ta moje by ze mě pořád jen táhala peníze.
2: A na co?
1: Vím já. Žádné jí nedávám.
2: Přijdeš ten do exkluzivního obchodu a přeje si nejdražší plnicí pero. Nějakého Parkera se zlatou špičkou. Prodavač vybere nejlepší soupravu a říká, má to být dárek? Ano, mé ženě k narozeninám. To bude milostivá překvapená, vemlouvá se obchodník. No to bude, čeká totiž kožich.
1: Přiznala se ti naše Rebeka, že je těhotná, obrací se Sára na svého muže. No přiznala, ale nechce mi říct, s kým to má. No, nejspíš s tím pomocníkem, co býval u nás. Víš přece, že spali v jednom pokoji. To je pravda, ale každý měl přece svoji postel. A ještě mezi nima byla španělská stěna. Asi tu stěnu odsunul. Leda tak.
2: Pan doktor Schwarzkopf se chystá na lékařský kongres do Paříže. Nemohla bych jet s tebou, miláčku, táže se jeho choť. No mohla, ale co bys tam zlato dělala? Neměl bych na tebe ani chviličku času, sluníčko. To nevadí. Podívala bych se na letošní módu, prošla bych si pár butiků, koupila si nějaký svetřík a pár doplňků. Ale pusinko, to si přece můžeš koupit i tady. Děkuju ti, poklade, to jsem chtěla slyšet.
1: Rozumbamo, vidou z kina. Skvělá veselohra, rozpívá se ona. Jsem napůl mrtvá smíchy. To jsem rád na to on. Zítra na ním...
2: Na letošní módu prošla bych si pár butiků, koupila si nějaký svetřík a pár doplňků. Ale pusinko, to si přece můžeš koupit i tady. Děkuju ti, poklade, to jsem chtěla slyšet.
1: Rozumbamo, vidou z kina. Skvělá veselohra, rozpívá se ona. Jsem napůl mrtvá smíchy. To jsem rád na to on. Zítra na ní můžeme jít ještě jedno.

0: je 7:30 pryč, žena taky pryč a na kuchyňském stole leží lístek: vstávej, už je 6.
1: Nemohl bys prosím tě zavřít to okno, prosím, žena může, ale ten nevnímá, protože je začten do novin. Neslyšíš? Zavři to okno, venku je zima. Nic. To ti všechno musím říkat 3x, zlobí se manželka. Co je? Zvedne muž oči od novin. Povídám, abys zavřel to okno, protože venku je hrozná zima. No dobře, zvedne se manžel a zavře okno. Ale myslíš, že teď bude venku teplo?

0: moje žena je nemocná?
1: Proč myslíš?
0: Že je u ní každý den lékař.
1: A má být? K vám zase chodí každý den hasič. Musí snad proto u vás hořet?
0: Pan Koenig, ten z Kaunasu, si zajel do Paříže. Po návratu vypráví přátelům, jak bylo ve Francii a jaké jsou Pařížanky. No něco neskutečného. To je něco jiného než u nás v Kaunasu, povzdechne si mladý Tausik. Jedna měla na sobě stříbrnou pelerínu, pokračuje pan Koenig. Když ji sundala, objevila se blůzka z růžového hedvábí, úplně průsvitná. Na dlouhé černé sukni se jí blýskaly flitry, punčochy měla fialové s malými pavoučky, na každém podvazku rubínovou růžičku, kalhotky s bruselskou krajkou, echt práce. No a co pak, dychtí mladý Tausik. No co pak? Pak se svlékla a dál už to bylo jako v Kaunasu.
1: Služka referuje manželce bankéře Wundertála. Milostivá paní, ten nový šofér je nějak moc upovídaný. Když se milospán vrátil ze služební cesty, vyslepičil mu, že tu přes noc byl cizí pán. Náš milospán se moc zlobil. To nic, povídá paní bankéřová, dám ti 20 korun. A řekneš, že byl u tebe. Ani nápad, brání se služka. To by se milospán zlobil daleko víc.
0: Ezra Krachr se vypracoval na manažera velkého průmyslového koncernu. Když se v novinách objevila fotografie, na níž byl s atraktivní blondýnou, musel přiznat, že má milenku. V našich kruzích to jinak nejde, vysvětloval ženě. Úplně bych se znemožnil, kdybych si nemohl dopřát přítelkyni. Zanedlouho šel se ženou do pařížské opery, sedí v loži a rozhlížejí se po sále. Z parteru zamává mladá žena. Kdo to je? Ptá se manželka. To je ta moje milenka, jak jsem ti říkal. A ta vedle? To je milenka generálního ředitele. Manželka pozvedne k očím kukátko a chvíli zkoumavě hledí. Pak prohlásí. Máš dobrý vkus, Ezra. Ta naše je hezčí.
1: Vědí o tom, že Rosenfeldovi utekla žena?
0: Vážně? A jak to snáší?
1: A teď už je celkem v pořádku, ale ten první týden to byla hrůza. Samou radostí nevěděl, co dělá.
0: Pan Levi se hodlá rozvést a zdůvodňuje své rozhodnutí rabínovi. Moje žena je naprosto frigidní, protivím se jí, nemiluje mě. Rebe pošle pro paní Leviovou a požádá jí, aby pana Leviho v jeho přítomnosti políbila. Pan Levi obdrží dlouhý, soustředěný, vášnivý polibek. A to říkají oni mně, že tahle žena je frigidní? Vždyť je to ohnivá bytůstka, které se oni vůbec neprotivějí, naopak. No to ano, Rebe, souhlasí Levi, ale tohle je žena Natana Lévyho, já jsem Izidor.
1: Izák, milá Sáro, dlouho jsem se radil s hospodinem, ale už jsem se definitivně rozhodl. Dám se s tebou rozvést od stolu i od lože. Sára, co pak je chudáčku? Ty už nemůžeš ani jíst.

0: Oberpfalcerovi si pořídili auto. Pan Oberpfalcer si opatřil řidičský průkaz. Vedle sebe usadil manželku, dozadu tchýni a vyjeli na projížďku. Tady doprava, radí tchýni, ale nejdřív tam dej blinkr. Vyšlápni spojku a dej tam dvojku, kibicuje manželka. A pouští tu spojku rychleji. Pan Oberpfalcer otře čelo a zajde k chodníku. Drahoušku, musíme se nejdřív dohodnout, kdo tady vlastně řídí. Ty nebo maminka?
1: Aškenázy potká pičmana. Kde byli, ptá se. Ve Vídni. No co ve Vídni? Ale na pohřbu tchýně. No jo, Vídeň je hold Vídeň.
0: Dospívající syn chce vědět, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí. Otec usoudí, že taková věc se nejlíp vysvětlí na názorném příkladu. Zavolá matku a zeptá se jí, jestli by šla na ulici za 50 000. Ty víš, že jsem poctivá a věrná žena, povídá jeho choť. Ale 50 000 je 50 000. Zbavili bychom se dluhu. Tak asi bych šla. Otec zavolá dceru a položí stejnou otázku. Dcera se chvíli upejpá, načež rovněž kývne. Měla bych pěkné věno. A ještě by zbylo na nějaké ty hadříky. A teď k tvé otázce, milý synu, uzavírá otec. Teoreticky máme doma 100 000, ale prakticky 2 děvky.
1: Potkají se dva přátelé, oba důchodci. Co dělá jejich nejstarší syn?
0: Ivo, z toho je slavný malíř. Už měl několik výstav.
1: A prostřední Tomáš?
0: Ten píše básně, eseje a tak zrovna jel do Paříže na nějaký kongres.
1: A ten nejmladší, co ten dělá?
0: Náš Moše? Co by dělal? Pořád má ten svůj stánek s obnošeným šatstvem v tržnici. Ale řeknu jim, nebýt jeho, tak všichni umřeme hlady.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebemenšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž manipulace se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s Hvězdou.
1: Kdo sleduje naše pořady pravidelně, ví, že otvíráme rubriku PPP+G, čili plný pytel problémů Šimka Grossmana.
2: Tak a moje ruka magnetka už přitahuje problém obezita. Obezita. To je šťavnatý problém.
3: No, to je problém. Obezita.
2: A jo.
3: Co to je?
2: Moje obezita je problém. Obezita.
3: No to vím, ale čeho se týká ta tvoje obezita?
2: Moje obezita? Já obézní nejsem, to si pamatuj.
3: Tak to je pravda, to potvrzuju. Pan Grossman nemá s obézitama nic společného. To je slušný člověk, toho jsem s obézitama nikdy nepotkal.
2: Moment, mám takový pocit, jako by si splet pojmy. Víš, co je to obezita?
3: No hejda, doma mě před nima často varovali.
2: Před nima?
3: No, abych ti to řekl celý, říkali mi, Slávku, koukej si najít slušný děvče. Jak přivedeš domů nějakou obezitu, tak máš konec.
2: Počkej, ale to, ne, Slávku, obezita není prodejná žena, pozor.
3: A co je teda obezita, když obezita není ta obezita?
2: No ne, obezita je obezita.
3: No když to říkám, obezita je obezita. To mám prohovořený s kamarádama, nemluvím o obezitách prvně tady.
2: Počkej, ne, obezita je sice obezita, ale je ta tvoje. Poslouchej, obezita je tloušťka a jsou s ní problémy.
3: Tak obezita je tloušťka.
2: Tloušťka, ano.
3: S tou jsou problémy. A nejhorší je, když je někdo obézní a ještě k tomu tlustej.
2: No tak počkej. To je zase pitomost, poněvadž obézní člověk je tlustej samo sebou.
3: No, to není pravda, obézní se brání, aby nebyl tlustej. Obézní běhá, cvičí, nejí, nespí.
2: No a hele, tady si myslím, že obézní dělá zásadní chybu tím, že cvičí, nespí,
3: ano, teď
2: nejí,
3: si uhodil, jo? Teďka si jo? Uhodil hlavičkou o hřebíček.
2: Ano, ano.
3: Čili já to shrnu.
2: Ano.
3: Za prvé, obézita není ta obézita, jak to někdo z vás milně povídal. A za druhé, hladové slabé tělo se nemůže obézitě bránit. Proto, kdo nechce být obézní, musí řádně jíst a hodně spát, aby tělo mělo sílu se proti tloušťce bránit.
4: Dochází na povídku.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle.

když vidím na nebi papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčůrat a spát, usínat s naději, jak usínají děti, že někde po nebi jejich draky letí. Vítr je jim motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám.

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže,

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže, každý den sto nových přání má. Kvůli ní snad vyletím snad z kůže, protože je

0: Noc plná hvězd.
1: Já jsem byl obsazen, a teď prosím, abyste se zdrželi všech projevů nevole, já jsem byl obsazen v Národním divadle Doprodané nevěsty. Ano. Režisér a ředitel tehdy divadla Národního Ladislav Boháč si usmyslel, že prej s Lálou Peškem máme rádi klauny, protože jsme se vždycky o přestávce bavili o klaunech a líčili jsme si různá klaunská čísla navzájem. Tak řekl, víte co, vy budete dělat v Prodaný nevěstě Pešek principála a vy Indiána a uděláte tam takový klaunský číslo. On si myslel, že tam je čas. Tam není čas, tam ten orchestr furt to jde dál. Tam se nedá to zastavit a teď bude mít Pešek s někým číslo. Marně se mu to rozmlouval, on říkal, ne, to vy budete dělat, to není tak těžké, to nejsou těžký party žádný, to uspíváte, to ani nemusí být zpěv. Tak říkal přítel Svitáček, že co nedospíváme, domrkáme a dohrajem. Čili obsadil nás a já jsem šel na korepetitora, tam je korepetitor, pan Ouředník, člověk tak fantastický trpělivosti, že by naučil zpívat i vovci. A on si mě vzal k pianu, a zahrál mě ten běh, jak přibíhá ten Indián, že jo? A pětkrát mě to předspíval, tam je to pane principál, Franta se opil, vstal se velké neštěstí, pardon. Franta se opil v dolejší hospodě a za nic nechce dělat ti medvěda. Jsem to pětkrát si od něj odposlech a on to rozehrál zase a já jsem zařval no, tím svým těma šupinama, jsem ze sebe vydal výkřik pane principál, stalo se velké neštěstí, tam mě zarazil. A zadíval se do stropu a já jsem si říkal, co je, infarkt nebo co to je. A on se dlouho díval do stropu a pak povídá, no tak máme listopad, premiéra je v březnu, to půjde. A já jsem říkal, moment člověče, já jdu za váma jako za odborníkem, protože Boháč je sice výborný herec a režisér, ale činoherní. Tomu nevysvětlím, že já nemůžu do Prodané nevěsty. A on říkal, ne, to půjde, to uděláme, to nacvičíme, to půjde. A střídal jsem se s Peškem, já vždycky odcházel z korepetice a přicházel Pešek, taky to nechtěl dělat. Bránili jsme se tomu, zoufalí a oni nás nutili. A kolem nás chodili operáci, že jo, tedy lidé sonorních hlasů. A posmívali se nám, říkali stínoherci a tyhle ty věci. A hlavně tedy Ivo Žídek, který vždycky, jakmile mě potká, tak říkal, tak co, kolego? Jen vás nebude slyšet ani na lampě. Jo? A pokřikoval na mě svým takovým humorem. A já jsem říkal, ale klid, mistře, já už prej to jde a to já všecko ze sebe dostanu. A zoufale jsem bojoval, abych z toho Indiána vypadl. A když už se blížil, už byl asi leden nebo tak, tak jsem říkal, co já budu dělat? A už jsem zapřísahal toho Boháče a jsem říkal, pane řediteli, uvědomte si, bude premiéra, v lóži bude sedět doktor Zdeněk Nejedlý. Veliký znalec Smetanova díla. Víte vy, co se mu může stát při mým prvním tónu? Když vy ho budete mít na svědomí, když je to vaše práce, do čeho mě tady cpete. A on říkal, ne, mám zprávy, že to bude dobrý, ale pořád jsme neskoušeli dohromady s operou. Ti už na jevišti chodili a měli i gesta některý a tak. A my pořád ještě jsme v té korepetitorně, jenom u toho piana. Tak když bylo nejhůř, tak jsem říkal, no já musím přece něco z toho se dostat. A tenkrát mi jeden kolega, nebudu jmenovat, poradil, abych šel přímo za Krombholcem, který to má dirigovat a řekl mu jasně, o co jde. Říkal, ovšem, připrav se na to, že dirigent Krombholc je sice výborný muzikant, ale veliký diplomat a bude ti říkat, že je to skvělý, ale zbaví tě toho. Tak jsem šel za panem dirigentem Krombholcem a říkal jsem, pane dirigente, v téhle kaši jsem, prosím vás, znovu jsem mu to opakoval s tím panem ministrem kultury a on říkal, tak pojďte k piano, zaspívejte mi to. Tak rozběh ten lauf taky. Já zařval, pane principál, a on jako ten korepetitor už v listopadu se zadíval do stropu takhle, chvilku přemýšlel a pak říkal, poslyšte, to je skvělý, vy to děláte výborně, to je výrazově tak výborný, ale bohužel vy jste vysoko, příteli, ten Indián to je basbariton a vy máte tenor. Vy to nedostanete do týho, přece kvůli vám to nebudeme transponovat, pochopitelně. Já jsem říkal, vy to nedělejte, prosím vás. To ne, to žádný transpozice do toho. a letěl jsem, říkal jsem, tak to nemůžu dělat. Říkal, nemůžete, samozřejmě, že ne, bohužel, výrazově skvělej. Tak jsem letěl z toho schodiště a nahoru do zkušebny, kde už tady sbory a Mařenka a Jeník a Vašek, tam už to tady naplno rozespívávali a stáli venku, za mě pauzu, kouřili a já tam vletěl, říkal jsem, nedělám to. A Židek říkal, no teď jsem to říkal. Samozřejmě, že to nemůžete dělat, přece byla legrace snad, ne? A já jsem říkal, ale ne, pane Židek, výrazově prý to je výborný. A já jsem vysoko, to je ten indián je basbariton a já jsem šíleně vysoko. On říkal, to je jedno, jaký důvod, ale prostě vás vyrazil, že? A já jsem mu řekl, no ne, nevyrazil, dal mi Jeníka.

0: Hvězda.
1: Elízo, dobrou noc.
2: Dobrou noc, Pietro. Chtěla bych ti ještě říct, že tě mám moc ráda.
1: Já tě mám rád, Elízo.
2: A celý život je před námi, Pietro. Budeme mít dva syny. Jeden z nich bude rybář a ten druhý... Co myslíš, že bude ten druhý, Pietro?
1: Co myslíš ty?
2: Já myslím, že ten druhý bude hodný a tichý a bude to stavitel. Postaví u nás kostel a ještě za 200 let sem budou lidé jezdit a budou se na ten kostel dívat. A my budeme mít v tom kostele tu nejkrásnější hrobku.
1: Já vím, Elízo, všechno se ti splní.
2: Ale to už nám bude 90 let, Pietro. Ale teď bych chtěla...
1: Co?
2: Abychom ještě častokrát leželi vedle sebe v trávě. A abys pořád stejně rád svou hlavu skláněl k mojí hlavě.

0: Noc s hvězdou.
1: Prosím vás pěkně, můžete mi laskavě vysvětlit, co je to koktejl?
2: To je smíšenina, to je něco sladkého, něco ostřejšího, kousek ledu.
1: To jste jako vy?
2: Já vypadám jako led?
3: No, jako rozteklej.
2: No, a citronek nakyslej navrch, to jste jako vy.
1: No nechte bejt, citron je náhodou vzácnost. Na mě stávají ženy i fronty.
2: No ale jaký, takový starý frontový bojovnice, s tím já bych se nechlubil.
1: No tedy ovšem nicméně, proč koktejl, proč cizí výraz? Když můžete říct česky třeba mišung. A takových příkladů máme halabala.
2: Habaděj.
1: Halabaděj třeba juice.
2: Co juice?
1: No proč se říká juice? Když je to vlastně takový výtažek ze šťávy, tak by se mohlo krásně říkat šťávnice. A jak by to hezky znělo, třeba báňská šťávnice, takový džus pro horníky.
2: Prosím vás, džus, to je mezinárodní pojem. Já přijedu do Itálie, do Francie, řeknu džus a vím, co dostanu.
1: Tak to já vám nevěřím, poněvadž já přijedu do Znojma, do Berouna, řeknu pivo a nevím, co dostanu.
2: No, dobře, ale džus je mezinárodní pojem, pochopte to.
1: No, já nevím, co vy pořád vidíte na té cizině.
2: Já všecko nejhorší. Já se na to dívám přes naše noviny.
1: A tak to je v pořádku. Poněvadž třeba já osobně, já jsem vždycky pro naší domácí českou idylku a poezii. Teď to je nádhera, když si tak představíte, že jdete třeba takovým typicky českým lesem. Dejme tomu v Bémrvaldu, že?
2: Ano.
1: Stromy si šumí častušky.
2: Zaza.
1: Z nedaleké kapličky zaznívá časové znamení.
2: Klekání se říká.
1: To možná slyšíte vy, já slyším časové znamení.
2: Ano.
1: A místní rozhlas vysílá zpěvy lidu pod Tatierského. Juhu.
2: A bača pod Tatrami hraje na fujaru Mamalu celtu, mě na nohy tahní.
1: Nie, ta atmosféra, vůně mateří doušky. Ve stínu lípy, plno mladých lidí.
2: Nešlo by ve stínu pípy, to je modernější.
1: No, tak dobře, tak ve stínu pípy, ať je vám to bližší.
2: Dobře.
1: Hostinský narazil sud.
2: Čepici si narazil, pivo není. Místní pivovar pracuje výhradně pro export.
1: No to leda.
2: Zaměstnanci to, co uvařejí, stačí sami vypít ex.
1: No, prosím vás, snažte se trochu vžít do té nálady. Představte si, že je krásný večer.
2: Ano.
1: Slavík tluče.
2: Špačky.
1: Ne,
2: promiň,
1: je normální, krásný, vlahý večer. Je dusno, jo. A do té atmosféry přijde jako osvěžení rybník. Veliký rybník.
2: Bez drev.
1: No třeba s drevama, to už je jedno. Prostě veliký rybník. Na břehu je žába.
2: Je, jak je stará, pojďte se podívat.
1: 100 let.
2: No, to je žába, to je babuška.
1: To není babuška. Tohleto, to je matuška.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl.

cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

sejdou se stěží. To je jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená. Kolejnic tongom.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: rozhovor. Kolejnic gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Slyšíte hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název Vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil tzv. Koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
4: ztrátyanalezy.info
1: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do báby.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A maš si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garda, ne hrc do báby. A tu hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
1: No, no, tak, tak vidíte to.
2: Hernajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
1: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči pro pláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
1: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra, jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
1: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depak.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
1: Přestaňte číst, dávám šach. Čert věřdově v dva kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
1: Hernaj, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: Dotčeno, taženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A mat zdravotní.
1: Hernaj, znovu, já jsem neviděl, dej tu věž. No.
2: Ale depak, ne, ne, tohle se smí. No, no, no, no, no, no, no, no, tak drahoušku. A teď pojď, dotčeno, taženo, kdepak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
1: Herna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je...
2: Tak šup, šup, šup, šup, šup, a maš si to pěšáku.

Grand Prix. 2 slova, která v sobě skrývají něco opojného, krvavého, věčného. 2 slova, která stělesňují touhu většiny zbavit se svých omezených možností. Všichni se přece neustále poměřujeme s ostatními a tím si dokazujeme, že jedeme svou velkou cenu. Ve skutečnosti je však na světě jenom menšina lidí, kteří jsou schopni a ochotni opravdovou Grand Prix jet. Ti ostatní stojí kolem dráhy a čekají.

0: Noc plná hvězd.
1: A stařiček natíra jak konopnou niť včelým voskem mudrovali.
2: Což vidíš, jaro už je tady v plné parádě. Všecko sa to podle plánu parkuje tak lůní. A ty už sa také delší dobu kocůňáš. Kdy máš tu svajbu?
1: Za 14 dní, však donde ty, ne?
2: Dondu, co bych nedošel. Aspoň sa zase jednou pořádně napiju a najím. Musíš sa ženit?
1: Nemusím, chcu.
2: No, to sa uvidí za půl roku. Číkaně můžeš vykládat, co chceš. Vždycky se ani zdálo, že se ani neoženíš. Jsi jak práchnivé dřevo. Dútnáš, ale nehoříš. Připomínáš mě Cyrila Parganového. Když jsme tu měli ponocného Juru Pargana, kterému říkali Jura tento, ne tento, lebo to říká za každým slovem. A měl syna Cyrila, který byl zrovna tak trefený, jak jeho tata. No to víš, sova kanárka neuléhne. Lidé říkali, že když byl Cyril malučký, tož prej spadl do díže s těstem a od té doby měl rozum taky polepený. Chodil, jak kdyby měl v gaťách mlýnský kameň. Než zasel, tož ti druzí už měli dávno požňách. Však aj v Láse byl taky divoch. Muchy ze žertesíňa. Do dneška nikdo neví, jak se to mohlo stát. Chodil s Tonku Vařajkovou a protože z lásky muchy nekapů, ale děcka na svět přicházají, tož jedného dňa, že musí být svajba. Ale Cyril se k ženění neměl, a tož tata si dali židlík slivovice na guráš a že věc uvedou na pravou míru. Zavolali syna svého rodného do izby, chvílku pokašlávali, posmrkovali, hnedka se poškrábali za krkem a hnedka zase na druhém konci páteře. Když už se poškrábali aj na dlaní, která jich začala svrbět, začali.
3: Tož počúvaj, Cyrile, tento, když jsi to tak po tento, to se tento nedá nic dělat. Já ti to ne tento, však jsem nebyl také nějaký tento. Ale Hergot, když ty nemáš nic, jenom roztrhané a patentované tento, z kterých ti leze holá tento a Tonka má už šilgaj, jenom to tento, to si to vy tento, jak chceš. My ti z mamu do tého netento, ale nejak sa z tého vy tento musíš. Kruci, zeber sa, a jdi tento na fáru, ale hnedkaj, aby si lidé ne tento, že jsme nejací tento.
2: Cyril bafal z faje a hleděl do jedného fleku. Nakonec přece jenom k svajbě došlo, ale Cyril byl tak dohůkaný, že nevytáhl faju z huby a šel s ní aj do kostela. Krůci to byl ženich. Ale sotva šlápl na první schodek, Tonka mu faju z huby vyškubla a strčila si ju pod fiertoch do kapce. Když spolem klečali u oltáře, tož najednou suseda Peleštěna sebou škubla, jak kdyby dostala žihadlo, drcla moju a šušká jí do ucha.
4: Kačo, podívaj se na tú Tonku. Víš, a když jsem se vdávala, také jsem byla nedočkavá, ale že by se z ní kůřilo, to teda nemůže nikdo říct.
1: Rozloučili jsme se s tím, že se za 14 dní na mojej svajbě s Endem. Došli vyfíntěni jak starší družba, v novém lajbli, s veržinou v kůtku a už ve dveřách zvěstovali.
2: Tož také jsem ti došel zavinšovat, však mě znáš, že kolem toho moc řeží nenadělám. Kdo chce kam, pomožme mu tam. Lutovat já nebudu. Když se zoženil, bude ti dobře. A dobře ti tak, trůbo. Podívej se na mě. Jenom to fajčisko smradlavé neostalo a ušiska mám zvěsené jak pastýřůj bufín. A také jsem se stavěl jak holub na věži. Když jsem s ní začal chodit, tož bych jubí lásku zedl. Dneska je toho lutu, že jsem to neudělal. Před svajbou kolem mě poletovala jak roris a i tak pískala.
3: Matušku sem, matušku tam. jenom mě ofukovala a oblizovala. A když jsem se nějaký čas po svatbě vrátil později z hospody, tož jak mě usmíkla, překotil jsem policu a i s hrncama hned bylo půl výbavy v sakroch.
1: Upili z butelky vavřinečka a žalovali dál.
3: Však když jsem se oženil, tož mě po obědě aj hubu utírala. A jak mě u totka aj ucela, to jsem překusl špičku z fajky. Když jsme se vzali, hnedka nás bylo v chalupě 10. Kača byla 1 a já jsem byl 0. A já to, co se tebe týče, by ses dobře oženil. Jenomže ta tvoja se špatně vdala. Vždycky jsem říkal, která si tě vezne, do smrti nebude lehko dělat. Ale nic se nestaraj. Povím jí, aby tě každý den byla jak koně. Moc dělat a málo žrat, abys neměl růpy. A abys věděl, že s ní máš znášat dobré a zlé. A daj se k hasičům. Aspoň budeš mít furt po ruce helmu. Mohlo by u jednou napadnout, rozkřápat ti ogolozňu nějaký ten kastrol. A tej svadební noci se neboj. To když já jsem zaženil, to jsme měli okna 3 dny zatlučené deskama a v izbě jak po zemětřesení. Však tenkrát jsem chtěl, aby ta noc trvala aspoň 3 měsíce, jak u těch eskimáků. A včírkaj, tak 1 do roka a to ještě musí být ten přestupný. A co se týče děcek, s tím se ponáhlejte. Pamatuj si, chlapče, že co se v mládí naučíš, ve stáří už nemůžeš dělat. A pamatuj si ještě tuto velikou pravdu. Láska je jak táto fajka. Ve 20 rokoch se nacpe, do 50 se kůří a potom se už jenom vytřepává.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Noc s hvězdou.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal mrazový nebo sluneční. Nanejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký. Za to byly ale šosy dlouhé, stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký. Za to byly ale šosy dlouhé,

po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přaskám a pod těmi šouraly se velké střevíce. Byly-li ty střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiagra. Suchý, špičatý obličej páně rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo a vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan rybář musí se usmívat a občas se po čtverácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazováček pravé ruky do výše a lehince hvíznul. Takové lehinké hvíznutí zafičelo vždy také, když pan rybář začal mluvit a obyčejně začínal tio, což mělo také význam potakující. Pan rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl bývalý až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvíznul. Jo, moře, proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu, a když se cizinci ve svatováslavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvíznul podruhé. Jo, to si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc už neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček, a proto moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří, mladí. Pan rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké mladé příbuzné, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě, neb tři dítky. Vypravovalo se, že pan rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce, a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlů, tak se nazývali ti páni rybářovi příbuzní, myje se podlaha, posypávají místo pískem samým tlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Takto se procházel Hastrman, ale ne, neříkejme mu tak, vždyť už nejsme děti. Vždy jen po bruských hradbách. Potkali některého kanovníka, jichž procházky také vždy šli sem, zastavil se a promluvil s ním několik přívětivých slov. Kdysi, poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí, kdysi slyšel jsem ho,
jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavici.

0: lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě. Samé divné řeči. Najednou zdvihl pan rybář prst a hvíznul. Jo, já se držím Rozenoa. Rozeno praví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátory živí a posilují. Slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. Zapamatoval jsem si tu větu, co obsah veškeré vyšší moudrosti. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář v skutku tenkrát citoval zcela věrně, jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozeno, nýbrž Rousseau. Patrně byla mrzká náhoda pana rybáře svedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto však věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ku 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. No, jde někam vychloubat se svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. A je, volal pan Vitouš kupec na rohu, musí být zlé, nese na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl 1 z těch 4 hraných škatulí černých, o nich tolik povídáno. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Míl Wenzel, matematik a přírodospitec. Tehdy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho žmotné, podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé, šedé vlasy, věnčící lysé temeno, ježili se sem tam v pohodlném nepořádku. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal vršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vyndal 1 temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je Moldavit, pravil. Jak prosím? Moldavit. Jo, Moldavit, hvíznul pan rybář. Na tváři jeho bylo trochu vidět, že to slovo slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už vzácné. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. A co tak asi? No, 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté. Hvíznul tenounce pana rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šepnul po chvilce znále stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlékla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho. Nehvíznul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm. Hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhnul. Moře. Proč tu není moře? Šepnul a rty se mu zachvěli. Snad se v něm vlila tesknost jako bíjící moře. Ech, škubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Ech, oblásky. A mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčilo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajv. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny, vždyť to znám sám, ale cenu mají přec pro nás i pro vás. Vy jste je pracně sebral, strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku... Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohati, Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlédl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.
1: Je pátá ráno.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.
3: Dneska poslední si už sklenku

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hájkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: Vážení pidivajzličtí spoluobčané, co to pořád vyplňuješ?
2: Spartko!
1: A tak to já počkám.
2: Se nedej přece dorušit, můžeš klidně mluvit, než schrneš mezinárodní situaci, tak to já mám hotový.
1: No, já bych rád schrnoval, ale přihodila se taková závažná věc politického dosahu. Někdo z vás mě šlohnul referát.
2: Ježišmar...
1: No tak po dobrým, vraťte mi to.
2: No tak mu to dejte. Sakra, krás referáty, co pak to už skutečně u nás není nic hodnotnějšího? Třeba jetelový semínka nebo osivo.
1: Já vás varuju. Jestli mi to nevrátíte, já to budu říkat z hlavy.
2: Ježišmarja, tak mu to vraťte. Bude to říkat z hlavy. Tohle to kvůli tomu jsme přece tenkrát nerozvorali meze.
3: Tedy poněvadž se mi to tak lidsky vysvětlili, tak tady je.
1: Lukáš, svolal jsem vás k důležitému zasedání, kde mám začátek. A jo, tadyhle. Soudruzi a soudruzi. No jo, je to ono, takhle začínám jenom já.
2: Počká, to by mě zajímalo, proč si mu to šlohnul, člověče, odkdy študovaný lidi kradou. V malém.
3: Víte, mě jenom zajímalo, kolik v tom referátu udělá předseda chyb.
2: Kolik?
3: 6 gramatických a ani jednu politickou.
2: Já jsem znal jednoho spisovatele a ten to měl obráceně.
3: No a?
2: No teď už o něm nějakou chvíli jsme vůbec neslyšeli.
1: Tak snad, aby jsme začali, ne? Tak soudruzi a soudruzi. Zvolal jsem si vás k důležitému a řekl bych slavnostnímu zasedání. Vstaňte. Pepík je nemocný?
3: Ale ne.
1: Štěchní do něj.
3: Ne, nechte ho spát. Včera jsme dostali na okrese nového bejčka. Nic neuměl. A Pepa jako zootechnik ho to celou noc učil, no.
2: To mají některý lidi z toho, že si myslí, že všechnu práci musí zastat sami.
1: Tak, musím vám oznámit něco, co nikdo z vás nečekal.
2: Je to dobrý anebo špatný?
1: Dobrý.
2: Ajej, tak to je špatný. Proti špatným věcem se totiž vždycky něco dá dělat, ale proti dobrým se nedá dělat vůbec nic. Prosím, 10 let se nám tady říkali samý dobrý zprávy a podívejte se kolem sebe. My jsme prostě utlučený dobrýma zprávama.
1: Ale tahle zpráva je jiná. Výměrem okresní komise byly Pidivajzlice povýšeny na městys.
3: Jo, a co to znamená?
2: No, že budeme platit větší daně.
1: Ale ne, to znamená čest.
2: Ajej, tak to je ještě horší.
1: Tak tedy, Pidivajzlice byly vyhlášeny městysem. Má to svý výhody.
3: Jaké?
1: No samozřejmě má to taky nevýhody. Ty bych mohl jmenovat hned, že jo?
3: No tak povídej.
1: No tak například, mám nahlásit nějakou zajímavou historickou událost v Pidivajzlicích, aby se to dalo oslavovat. No tak co myslíte?
2: No to je, v kraji se často vzpomíná na tu rvačku v horní hospodě v 55. jak ji vybílili. Potom z toho museli udělat šušárnovovsa.
1: Ale ne, to
2: mohli
1: musí...
2: by ty pamětníci na to vzpomínat v pražském rozhlase.
1: Já jak to tak poslouchám, tak bych zatím tenhle bod stáhnul z programu, jo?
3: No a další bod?
1: Jako nový městys máme tu čest vyhlásit pro celý okres akci Hroch.
2: Co to je za akci?
1: Já nevím, já mám to jenom vyhlásit a splnit na 99,4%.
3: To je mi nějaký povědomý číslo.
4: Počkejte,
1: Halo, halo, pozor. U příležitosti oslav městy se Pidivajzlice vyhlašuji pro celý okres dobrovolnou akci Hroh. Kdo se této akce nezúčastní, toho děti nebudou zapsaný do školy. Konec hlášení. A je to.
3: Ty předsedo, no. Ale nemělo by se to lidem tak nějak lidsky zdůvodnit, ale ta akce?
1: Nezavádí mi tady žádný novoty. Jo. Vysvětlíš jednu věc lidsky a oni potom budou chtít vysvětlit všecko. Lidsky.
2: No,
1: lidsky.
2: Samozřejmě. No. Jak lidi už si to přeberou a budou se s tím vědět sami rady. Pokud vím a pokud mě neklame moje paměť, tak tenhle národ se vždycky s každou akcí věděl rady.
1: Jo, tak děkuju vám za účast a končím schůzi. Pepo, vstávat.
4: Češ. Jo, já hlasuju taky pro.
1: Dneska to bylo bez hlasování, jo.
4: Hrgo, vy ty schůze nějak odbejváte. Dřív jsem byl prospaný už uprostřed diskuze a teď člověk sotva zabere, jak už je konec schůze. Jo, kde jsou ty časy, kdy jsme ještě posílali ostrý protestní telegramy do Ruandy u Rundy?
1: Jenomže ono se zjistilo, že z neznalosti češtiny to tam pokládali za slavnostní zdravici královi, tak se od toho upustilo. A je docela možný, že odsám tať nám teďko posílají toho Hrocha.
4: Ježišmarja, jakýho Hrocha?
1: Toho, co budeš zítra připouštět.
4: Pro Krista pána Hrocha? A s kým?
1: S kým chceš? Dneska je větší volnost svobodného rozhodování.

0: Noc plná hvězd.
1: Rožnovský dědeček. Rožnovský dědeček smutně bije. Rožnovský dědeček smutně bije. Rožnovskou babičku přes její hlavičku nezabije. Rožnovský dědečku s pánem Bohem. Rožnovský dědečku s pánem Bohem. Najdi si hlavičku, najdi si babičku, sobě roveň.

Rožnovský dědeček. Smutně by je. Rožnovský dědeček. Smutně by je. Dědeček senilní, nekrade, nesmilní, nezabije.

0: Noc s hvězdou.
1: Já upozorňuji, že ještě jsme nevyřídili dětské okénko, že děti musí jít spát.
2: No a bráním jim v tom?
1: No bráníš, protože jsme nezařadili svoje hry, které pro milé děti píšeme v bezesných nocích.
2: A to by byla velikánská chyba, protože pro dnešek jsme připravili skvělé hry, které si určitě rádi zahrají i dospělí.
3: Tak nejprve je to hra na karavanu s velbloudy. Hra je vhodná pro parné dny ve městě. Asi 25 dětí a 5 velbloudů, představovaných ovšem rovněž dětmi, tvoří karavanu, která se motá pouští městem asi 4 hodiny. Samozřejmě nikdo se nesmí napít. Kdo má velkou žízeň, vylévá si zlost na velbloudech, kteří musí nést náklad ostatních, ale mohou se za to též tu a tam napít spolní lahve pomyslného velbloudího hrbu. Konečně vůdce karavany spatří oázu, tedy předem zvolený byt jednoho z účastníků hry, jehož rodiče o tom ovšem nevědí. Karavana vpadne do oázy, bytu a vypije vše, co najde. I tatínkovu lihovinu a maminčin ocet.
1: Krásná hra. A komu by se nelíbila, tak může hrát náročnou soutěž na tátu hub. To je moje nejmilejší. Účastníci náročné hry na tátu hub se shromáždí ve 3 hodiny ráno na kraji lesa. Po signálu, nejlepší je silný hvist, se rozběhnou po lese a tuší označují jedlé houby. Pozor! Každý hráč má pro tento účel své znaménko, například kolečko, křížek a tak dále. Ve 4 hodiny si pak hráči sednou u cesty vedoucí z lesa a kontrolují košíčky skutečných houbařů. Je-li na houbě značka či více značek, zapisují si podle nich hráči body. Kdo do oběda získává nejvíce bodů, vyhrál a je tátou hub. Kolečko, křížek a tak dále. Ve 4 hodiny si pak hráči sednou u cesty vedoucí z lesa a kontrolují košíčky skutečných houbařů. Je-li na houbě značka či více značek, zapisují si podle nich hráči body. Kdo do oběda získává nejvíce bodů, vyhrál a je tátou hub.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Řekl, že mě vezme někam, kde prý voní vřes. A já tady na něj čekám.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebemenšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž manipulace se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí. V rumunském městě Galakty spadl ruský dron a rumunská vláda v týdnu toho obratem využila k dalšímu napadání Moskvy a k vyhoštění místních ruských diplomatů. Zraněni byli celkem dva lidé a dalších 70 osob bylo z poškozené budovy urgentně evakuováno. Naopak rumunský prezident Nicosur Dan pár hodin potom na zasedání Nejvyšší rady národní obrany potvrdil, že za pád dronu je zodpovědná ukrajinská armáda. Její protiletecká obrana dron totiž narušila, aby tento následně dopadl na území Rumunska. Vyšetřování tedy ukázalo, že za incident je fakticky zodpovědný Kyjev. V prvních hodinách však v médiích proběhla klasická, již ohraná a trapná, ale na část podvolených stále efektivní kampaň. Zapojil se ostatně i český sluha zbrojního průmyslu, agent Pávek, když hned volal po rázné akci proti Ruské federaci. V České televizi se pak k tomu přidal také bývalý vrchní cenzor Otakar Foltýn, i když neřekl vlastně nic nového a jen papouškoval něco o tvrdé reakci na to, jak to už původně stejnými slovy řekl i právě hradní rozvědčík. A tak právě následná slova rumunského prezidenta o vlivu ukrajinské protivzdušné obrany byla pro tyto rizikové hlupáky doslova studenou sprchou. No není to k vzteku? Kde pak? Není. Pro válečnickou propagandu veřejnoprávních médií přece fakta nic neznamenají. A když nějaká ta fakta nebo zmínky chybí, mají přece dostatek nekontrolovaných peněz, aby si je prostě vyrobili. Cíl zní jasně. Zatáhnout českou veřejnost do pocitu blízké války, i když světoví hráči, včetně naší vlády, usilují o pravý opak. Nebo spíše právě proto. Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představitky odplouvají do dála, co jsem mu patřila, mě mlčky říká plak. Složitě žijem, žijem složitě, složitě žijem, žijem složitě.

holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením. Složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, prosím tě, mě nepovídej, že se morálka za posledních 20 let zhoršila. Podívej, když například před 20 lety šla moje manželka po ulici, taky každou chvíli nějaký chlap obtěžoval. No, vidíš, a dneska se jí nikdo ani nevšimne.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Spolupráce jednoty s našimi družstevníky, zejména ve výkupu, je mnohostranná. Jednota vykupuje vejce, zeleninu, ovoce, brambory, mák a makovinu, čalounickou trávu, med a včelí vosk, sádlo, kůzlata, drůbež. Přebytky živočišné a rostlinné výroby nabídněte jednotě a budete spokojeni. Nejlépe prodá, kdo přebytky dodá jednotě.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Stanice Hvězda.

Neplakej, Mařenko, počkej na mě, chtěl jsem ti nabídnout svoje rámě. Čeká nás cesta trnovým houštím, já svoje Mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku.

0: jámy půjdeme a milost nad námi. Přes rokle výmoly, přes jámy půjdeme.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
1: Na stránkách akademie
4: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No a soudruzi, když my se tak zamyslíme nad tím, jak často za veliké štěstí pokládáme to drobolinké, proměnlivé štěstíčko nad všelijakým tím přepichem, že? Tak si také říkáme, to není pravé štěstí. Opravdové štěstí je, může-li si člověk říci, snad jsem udělal kousek práce pro lidi, pro mír, pro ty dvě nanejvýš milované země. O nichž a o jejichž armádách tak krásně mluví ve své básni Dukla Ivan Skála. Myslíš na chrabré krasnoarmějce. Celá ta léta myslíš na ně. Veselé jako kvítek na ťubetějce. Patříte spolu k jedné straně. Ty půjdeš navždy s nimi odhodlaně, aby se s dějinami nevláčel za cizím vozem hlavou dolů. Aby si vždy svůj chleba namáčel uprostřed svých u společného stolu. Patříte spolu navždy k jedné straně. Ta jistota je mocnější než zbraně. Ty víš to. Ty to víš. Ty vděčně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

bolestně snímají mazněj a zakrývají tvár raz mě a potom sebe, kým hledám presný tvar, sám ovoč.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas. A

0: Diabetes.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Stanice Hvězda.
1: Rebelům z Euréky nad hlavou na věky bude pět bílých hvězd na vlajce plát. Každý z nich s odvahou stvrdil to přísahou, když psal se rok

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám voňavku s

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervozňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Merzovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info.
3: Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech

Někdy si říkám, on byl přece prýma. A lhal a kradl, že mě miloval.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Kdyby vám bylo dovoleno nahlédnouti do rodokmenu naší vážené rodiny, z početného počtu pokrevníků stál by za zmínku bratr jménem Eustach. V některých ohledech je chytrý. Jednou mi pravil, půjč mi 100 korun, avšak dej mi pouze 50. 50 mi zůstaneš dlužen, já tobě taky a jsme vyrovnáni.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

vypočítám si městský dev, 1, 10, 50 či 1000 hlav. Letní slunce do dláždění pálí skoro jako trout. A každý spěchá uzavřený do svých vlastních pout. Městská ulice až do setmění připomíná řeky Brod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká

Roudy vozů uhánějí dálnicí, modře žlutě oranžově zářící. Pěšky šlapat nejsem líný, na auta mám trochu vztek. Jak ráno proudí do krajiny, večer naspátek. Vím, že nebudu už nikdy jiný, já mám radši proudy řek. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči, říká.

V letní žáru často doufám potají, že se zbavím davu aut i tramvají. Ulicí se lidé bídí, po zádech jim stéká pot. Já nevím, proč se někdo stydí zout se z těsných bot. A já proudy aut i proudy lidí vyměním za proudy vod. Za městem na mě čeká úplně jiná řeka, ta se mnou mluví o tom, co vítr vál, že prý také svědčí stavit se na kus řeči,

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Verich. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Oděvy rolní jsou zhotoveny s touže péčí, na kterou jste zvyklí u svého dobrého krejčího. Vše, co platíte na oděvu rolní, je vzorné vypracování, výborná jakost a dobrý střih, ale eleganci zvlášť neplatíte. Vy potřebujete levně koupit dobrý oděv, rolní vaší důvěru.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

šandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

děvčaty Střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem Praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, lítali vlaštovky a zelené.

0: je 9 dopoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: všechno, co hledáš, někde je, říká mi slečna Táňa. Láska, víra i naděje, tak tedy dá svidáňa. Ještě si koupit matriošku, která to všecko přečká. Na zítku vylít do rožku, Jerry was here a tečka. Jerry was here a tečka. Jerry was here a tečka.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Povídá jeden čeče, já ti musel být včera zulákanej. Říká, jak to, co bylo? Ale si představ, já si vzpomínám, že mě včera v noci někdo šoup do trolejbusu, kde mě asi za půl hodiny probudilo takový hlasitý zpívání. No a já chtěl dál pokračovat ve spánku, víš, a najednou ti koukám, já jsem to zpíval sám.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

0: a ty dávno neslyšíš. Smutno je mi.
1: Já přemýšlel jsem dlouho, na co dán byl nám sen, až pochopil jsem, že stvořen byl.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: je to tu, hoci si nechceme to vědět. Už dávno je to tu, hoci si nechceme to vidět. Už dávno je to tu, hoci žijeme si jako by nič.
1: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné, tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

dceru, nahajnýho hrušku a jeho dceru samej skvost, jenže on má pušku a s puškou střeží céricnost. Na pařezu přemýšlím a dá to velkou fušku, jak bych vyzral nahajnýho, nahajnýho

0: No, hej!
1: Beru! Tak teda, tatínku, do smrti dobrý, ne?
2: A to bude asi všecko, na zdi visí puška. Pod ní kolíbá mý děcko, můj tchán hajné hruška.
3: Hraje hvězda.
4: Stanice hvězda.
3: Na vlně B.

0: podívej se, už svítá.
1: Haló? Máme pro vás vzkaz.
2: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
3: A to jste vy, pane horníčku.
2: No?
3: Pojďte, vezměte místo.
2: Mistře, ale musíme jet do divadla.
3: To počká, dejte si, je to skvělé.
2: No, když myslíte, mohu si nalít?
3: No samozřejmě, stojí to za to.
2: Smím vědět, co to vlastně jíme?
3: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
2: No tedy, je opravdu skvělé.
3: No jo.
2: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
3: Tak na Husara.
4: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
2: Už si to píšu.
3: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
2: pivohusar.cz.
5: Velkou příležitostí pro vás i pro vaše děti je sběr lesních plodin a hub, které jsou velmi hledané a vítané na domácích i zahraničních trzích. Přineste nám je včas k výkupu. Výhodně je zaplatíme. Výkupem odpadových surovin pomáháme našemu průmyslu. Podrobné informace vám ochotně poskytnou prodejní jednota.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní Staš.

Hvězda. Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy. Zpívá po kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít prachy. Bzu, čej tam čtyř.

domy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesněží, čas neběží, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem.

a z másla mají hory a pod nima moře bývá. A tam za tím mořem bývá, tam zakázali práci, tam nehlídají polici.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, má v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klán, peček imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Pokud vy.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Českou republiku zcela jistě čekají brzy problémy s ukrajinskou komunitou, kterou do naší země dovolila nastěhovat zločinecká skupina kolem Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozmícháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se snaží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
2: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papír, kouká na to a říká, to je ono.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

hřebeny mořských vln jsou tvoje plavé vlasy, když jsem se lásko bil jako skaramůž. Na hrudi amulet mi připomíná časy,

styl po boji. Koráb vratký je, on přijde, míří ke dnu, jenom ten přežije, kdo se smrti nebojí.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

a vláčcem moře Trilobič se stal. A Trilobič se diví, kde se tu vzal a proč tu je a proč to moře mokré. Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žouřel duši má, diví se Trilobič.

pra pra ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je klidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví starý, udivený trůček.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé

rozvětve časem tlející

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoliv přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manžel říká k manželce. Já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že seš distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facet.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Jednota pořádá kulturně osvětové akce, filmová představení, přehlídky odívání, sběrové soutěže, besídky pro děti, literární večery s našimi spisovateli a umělci. Po dobré práci dobrou zábavu připravuje Jednota.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

v kolejí, neposedné chvíle kvapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou.

0: dotazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez milníků.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noc

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Poslanci strany TOP 09 navrhovali snížení věkové hranice pro komunální volby na 16 let věku. Vláda Andreje Babiše tento týden jejich nápad odmítla. Je však otázkou, proč se takovým nesmyslem vláda vůbec zabývala. Inu, pátá kolona je stále zoufalejší a snaží se chytat už i toho sebemenšího stébla pozornosti. Je známo, že na mladé tradičně funguje manipulace okolí, tedy především toho, co slyší celý den ve školách. Inspirace přišla ostatně nejen z Bruselu. Předkladatelé se snažili jako příklad ukázat zkušenosti z Rakouska a Německa a tvrdit, že tam přeci už 16-letí mají dlouho dostatečnou občanskou odpovědnost. A své nápady mají zřejmě podloženy i českými statistikami tzv. Studentských voleb, kde to školáci tradičně ve volbách hází progresivistům. Jenže ono se všechno mění, změna je život a platilo to tehdy i dnes. Už i mnoha mladým totiž začíná docházet, že si z nich Bruselu oddané vlády dělají jen levnou volební sílu. Tyto nejnovější výzkumy však topákům nevadí, jako tonoucí se skutečně chytají jen jakéhokoliv stébla. Kdyby se totiž věcí zabývali pečlivěji, zjistili by, že oni školáci mohou velmi rychle obrátit své hlasy právě proti nim. To se ostatně v posledních letech podle odhadů stalo právě v jimi proklamovaném Rakousku, kde 16-letí z 80% podpořili místní svobodné, a v Německu velmi podobně u AfD. V obou zemích pak ostatně už přeci začala debata na opětovné zvýšení volebního věku, alespoň na 18 let. Kdyby to nebylo směšné, jeden by nad touto hloupostí možná i zaplakal. Ona totiž manipulace se totiž nikdy nakonec žádným jejím strůjcům nevyplatí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

0: Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem. Teď jdeš tam a já jdu sem, kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.
3: Slečno, vy jste tady jedna jediná, žádná jiná na světě než vy. A přitom to vůbec nejste vy. Že by tohle bylo lidský, že by každá byla ta jedna jediná. To by se mě totiž strašně líbilo. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože

0: plavou a zas blednu a po černé oči zas vednu. Od zrzavy se nehnu
1: a podlehnu.
0: Štíhle a sošné vítám, oblé však nezamítám. Všem tvarům možnost vítám, v tom lítám.

laskavou tu tvář. Laskám tváří jsem tváří tvář, jediná je láska moje.

0: tak mám rád tu eráje tu.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova před světem na útěku.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

to, čemu ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

vyhnaný dostal jsem útulek v porobě salaších ciziny, bylo mi spátě.

ačkoliv k pokoji volali retina, ačkoliv prosili.

0: Preblázno.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Bylo by nespravedlivé, kdybych se nezmínil o naší babičce. Je už chudák celá hluchá. Když v našem sousedství vybuchlo velké skladiště třaskavin, babička zavětřila a zvolala: Dejš to, pán.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Ústavní ulička, ozvěny kroků, půlnoc má podivnou zář. Najdeš tu flákače, bludičky doků, lidi, co ztratí.

0: Halo? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veritu. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká, dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: pivohusar.cz.
4: Dosavadní úspěchy jsou nejen dokladem krásné družstevní myšlenky, ale i výsledkem spolupráce našich zemědělců a zájmu občanů o činnost prodejny Jednota. Kdo ještě nejste, přihlaste se za člena. I na vás záleží, jaké bude zásobování, výkup a kultura na naší vesnici. Jednota je pro všechny, všichni do jednoty.
5: Uměli to, že? I my to umíme.
6: I my to umíme.
7: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvídek na plách.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu na...
4: Hraje hvězda.
3: Stanice hvězda.
4: Na vlně.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 2. června slaví církev památku svatého Erasma, někdy také Elma, biskupa a mučedníka. O historickém Erasmovi víme s jistotou jen málo. Byl biskupem města Formie v jižní Itálii a zemřel mučednickou smrtí patrně za Diokleciánova pronásledování kolem roku 303. Již papež Řehoř Veliký na konci 6. století zaznamenal, že Erasmovy ostatky jsou uloženy v katedrále ve Formii. Vše ostatní, co o něm tradice vypráví, pochází z pozdějších legend, které jeho příběh obohatily o dramatické a zázračné prvky a zřejmě ho také částečně zaměnili s jiným Erasmem, syrským biskupem z Antiochie. Jakub de Voreň ve své slavné zlaté legendě ze 13. století z obou postav vytvořil jediný příběh. Erasmus byl prý původem ze Sýrie, stal se biskupem ve Formii a za pronásledování uprchl na horu Libanon, kde žil 7 let jako poustevník a kde ho zázračně živil havran. Podle legendy byl Erasmus nakonec nalezen, předveden před císaře Diokleciána a podroben strašlivému mučení. Byl bit, pálen, polévan vařící smolou a vroucím olejem, ale muka ho nezlomila. Uvržen do žaláře byl zázračně vysvobozen andělem, který ho přivedl do Ilírie. Tam pokračoval v hlásání evangelia a obrátil mnoho pohanů. Nakonec byl znovu zajat, tentokrát na rozkaz císaře Maximiána. Legenda líčí jeho smrt s otřásající názorností. Katium prý rozřízli břicho a jeho střeva pomalu navíjeli na lodní rumpál. Právě tento děsivý detail se stal Erasmovým nejrozpoznatelnějším atributem. Na nesčetných středověkých i renesančních zobrazeních je vyobrazen jako biskup, jemuž z otevřeného břicha vyhřezly střeva. Slavný obraz mučednictví svatého Erasma od Nicolase Poussina, namalovaný pro baziliku svatého Petra v Římě, zachycuje právě tuto scénu. Erasmova úcta se rozšířila po celé Evropě, zejména ve středověku, kdy byl zařazen mezi 14 svatých pomocníků, skupinu svědců, k nímž se věřící obraceli s prosbami o přímluvu při nejrůznějších trápeních a nemocech. Erasmus byl vzýván především při bolestech břicha, střevních potížích, kolikách u dětí a při porodních bolestech. Když Saracéni roku 842 spustošili Formii, byly jeho ostatky přeneseny do nedalekého města Gaeta, jehož je Erasmus dodnes patronem. V bazilice svatého Petra ve Vatikánu mu je zasvěcen oltář v severní lodi. Zvláštní kapitolou Erasmovy úcty je jeho patronát nad námořníky. Díky němuž je znám pod jménem svatý Elmo, což je italská zkomolenina jeho jména.

přes tvar Saint-Thermo. Podle jedné tradice Erasmus pokračoval v kázání i poté, co vedle něj udeřil blesk, čímž ohromil jak pohany, tak křesťany v publiku. Podle jiné legendy uměl modlitbou utišit bouři. Námořníci, kteří byli neustále vystaveni bouřím a úderům blesku, si ho proto zvolili za ochránce. Modravé elektrické výboje, které se za bouřek občas objevují na stožárech a lanoví lodí, jev známý dodnes jako Eliášův oheň nebo právě oheň svatého Elma, byly pokládány za viditelné znamení jeho ochrany. Zvláštní zmínku o tomto jevu najdeme i v zápiscích z Magalienčovy plavby kolem světa. Bože, ty si svému služebníku Erasmovi dal sílu snášet nejkrutější utrpení a neodvrátit se od tebe ani tváří v tvář smrti. Prosíme tě, dej nám odvahu vytrvat ve víře uprostřed zkoušek a bouří tohoto života. Jako jsi chránil ty, kdo se k tobě utíkali na rozbouřeném moři, buď i nám světlem v temnotách a bezpečným přístavem ve chvílích úzkosti. Posiluj naše tělo i duši, abychom tě nepřestali hledat a vyznávat, ať nás potká cokoliv. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

jeho. Ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věr. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

kdo chce zhrbnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší ty najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Manželka říká, prosím tě, Pepouši, když ty už lezeš dneska po třetí do vany, co to do tebe vělo? On říká, ale prosím tě, doktor mě předepsal tady takovou vodičku a řekl mi, abych to bral třikrát denně 10 kapek ve vlažné vodě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vzpomíná.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: para. Byla jedna stará pana, měla mladou služku, spatřila jí jednou a na okusu je tušku. Jež to byla ostrovtipem nadána, napadlo ji, služka myslí na pána, juch na pána.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Teď mu jistě smolí psaní, pana vsteky blíží.

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku. Juch, po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju a večer to pak sjím.

param. Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný do sprachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za a vzad steluční kvítí, nebo za mě nastroj struny, tu jde kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: prachy jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytl stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130

0: 30 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Mercovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info

promiňte prosím, že se vás tak ptám, však právě si říkám, odkud já vás znám. Máte-li chvilku, no, aspoň chvilku čas,

zraněný koleno to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach. Země, která skrývá zlatej prach. Dýmky míru zhasly a zoufalství jde tam.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Debám po starém městě úzkou uličkou a paní se vykloní z okna z prvního patra a říká, jdou nahoru. Říká, ale milost, paní, to by museli být sama. Říká, teď já jsem sama, muž je na obchodní cestě. Počkej, nechaj mě domluvit, sama na světě.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Že jsem tak smělej, pane Veriko. Mistře, že jsem tak smělej.
2: A to jste vy, pane horníčku.
1: No?
2: Pojďte, vezměte místo.
1: Mistře, ale musíme jet do divadla.
2: To počká. Dejte si, je to skvělé.
1: No, když myslíte, mohu si nalít?
2: No samozřejmě, stojí to za to.
1: Smím vědět, co to vlastně jíme?
2: Rohlíčky obzvláště vypečené a k tomu pivečko Husar dobře vychlazené.
1: No tedy, je opravdu skvělé.
2: No jo.
1: Myslím, že to představení asi zmeškáme.
2: Tak na Husara.
3: Dáme si s nimi? Pivo Husar objednávejte na stránkách pivohusar.cz.
1: Už si to píšu.
2: A píše se to dohromady pivohusar.cz.
1: Pivohusar.cz.
4: Máme lidi, kteří hodně vydělají, ale není to na nich vidět. Peníze se jim rychle rozutíkají. Zdá se jim, že výdělek stále ještě nestačí. Na druhé straně jsou lidé, kteří i z průměrného výdělku pořád něco nového kupují, všeho si dopřejí, dobře si žijí. Kde na to berou? Jak to dělají? Není to žádné tajemství. Naučili se zacházet s penězi. Jak se to naučili? Naučila je tomu vkladní knížka.
5: Je malá, skromná ta vkladní knížka, ale co dobré síly v sobě tají. Přibývají v ní úroky nebo výhry. Chrání naše peníze před zlodějem, ohněm a někdy i před námi samotnými, abychom je neutratili zbytečně, bez dobrého uvážení. Je na ní prostě úplné spolehnutí. A to ještě peníze na knížce neleží ladem. Jdou do oběhu a tak slouží nám všem, pomáhají rozvíjet naše hospodářství.
6: Uměli to, že? I my to umíme.
7: I my to umíme.
8: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.
1: Štěchovická laguna, když dříma v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štíma, šerif si láduje revolver. Bykovická rýžoviště zlata, šeří se v příboji sázavy. Ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy. Když tu náhle co se děje, divný šum od houšky.

Krčmář hasne, kovbojové stichnou, stěšen pirát tvář si zakryje. Rudé skvav se chvějí a pak vzdychnou, blíží

0: babička Mary, ta skrotí křepce hřebce, ať chce či nechce, jo, no, no, no.
1: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mami se strčí do kapsy.
0: Uvesty.
1: Klika cvakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu činu, lumpové prokletí, bez zubou dá sní za láteří. Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý,
2: nejkrásnější.
1: Jedu volit do Prahy. Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády máš těchovické peklo s švajsnou svatojánských atolů.
0: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas. Neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin
0: hlas.
1: Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc. Že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
0: nevadí.
1: Na předáka je to mládí.
0: To mládí
1: ze všech,
0: všech
1: nejvíce,
2: víc a více.
1: Volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila,

0: volbách byla vedle. Bojovnou Mary,
1: babičku Mary, volbama zabitou.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, hele, já slyšel, že ti manželka dala klackem přes hlavu, je to pravda? On říká, no jo, je to tak. On říká, no prosím tě, a co jsi udělal? On říká, no co, no jako vždycky, no, dal jsem si na to studený obklad.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

bude jiný, když vím, že jeho sliby, ať se mi líbí, jsou jenom chyby a rozpočty.

0: stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: V Horním Poříčí žil před lety sedlák Hadač. Měl pěkný statek a peněz jako želez, neboť rozuměl dobytku a kupoval a prodával jej daleko široko. Jednou šel do Písku na výroční trh. Jde mimo obecní rybník. Na hrázi pod vrbou sedí nějaký ošklivý chlapec a kouří. A jakou má dýmčičku, hlavička z kaštanu, troubel z rákosu a místo tabáku bramborovou nať. Sotva spatřil sedláka, vyskočila, prosí: Štrejčku, vy máte peněž došť, dejte mi na dýmku. Hadač se zastaví, prohlíží si chlapce a povídá:
2: Ty, skrčku, potřebuješ kouřit? Vezmi si raději krajíc chleba.
3: Tak mi dejte aspoň na tabák.
2: Nemám ani zlámané grešle.
1: Odbil ho sedlák a šel dále. Pozdě večer se vracel Hadač z trhu a vedl pěknou krávu. Přijde k rybníku, ale co to pobíhá po hrázi? Pěkná jalovička.
2: Čí pak asi je?
1: Přemýšlí sedlák a zastaví se. Čím déle pohlíží na jalovičku, tím hlasitěji našeptává mu kdosi:
4: Chyť si ji, chyť si ji.
1: Sedlák neodolal pokušení. Věděl, že nejedná poctivě, vždyť jalovička není jeho, ale lakota ho posedla. Přivázal krávu k olši a pustil se za jalovičkou. Utrhl hrst trávy a vábil ji k sobě. Jalovička neutíkala a dala se lehko chytit. Sedlák se vesele zasmál, dal jí hned na růžky provaz a vedl k své krávě. Ale jalovička, že ne, škubala sebou a táhla Hadače k rybníku. Sedlák se s ní tahá a otočí si provaz pevně kolem ruky, aby mu nevyklouzl. Avšak jalovička jakoby do ní: Odpusť pámbu, sám čert vstoupil, ne a ne poslechnout, skáče, plaší se a táhne sedláka k vodě a brzo ho dotáhla až na hráz. Hadač jest již na smrt umdlen, avšak provazu se pustit nechce. Zachytil se vrby, objal ji rukama a chlácholí jalovičku. Ta škubne provazem, aby sedláka strhla do vody. Ulekaný Hadač pouští provaz a jalovička hop! Zmizela pod vodou. Avšak v okamžiku vyskočil z vody chlapec, skočí sedláku na záda, jednou rukou dře ho za vlasy, druhou jej tluče kam dosáhne a křičí:
2: Na tabák nemáš, na krávu máš?
1: Hadač se brání, utíká, ale což platno, chlapce vodníka se nezbavil až ve vsi. Teprve před statkem vodník pustil sedláka, zachechtal se a zmizel ve tmě. Sedlák polomrtev vrazí do dveří a klesá na zem. Domácí se polekali, co se pan tátovi stalo, a spínají ruce, když jim vypráví příhodu s vodníkem. Pro krávu se neodvážil ve tmě nikdo, až ráno šli pro ní. Nebyla nikde. Jen řetízek zůstal na olši. Hadač naříkal dlouho pro krávu a kudy chodil, umiňoval si, že vodníka potrestá. Jednou se vrací z Vacova, kde byl za kmotra. Byla již půlnoc a jasno, měsíc svítil jako rybí oko. Přišel k rybníku. Tu zaslechne, jak si někdo zpívá hůl.

0: hlavě. Svit měsíčku, svit, ať mi šije nit, nebo po tobě hodím kopitem.
1: Hadač se zastaví, ohlíží se v úkol, avšak nevidí nikoho. Tu pohledne na starou vrbu.
0: Malý, ošklivý mužíček, známý mu chlapec, sedí na kmeni a šije boty.
1: Již má jednu ušitou, ta visí na větvi a točí se a klátí, ač ani větérek nevál. Na klíně měl mužíček druhou a právě smolí dratev.
2: To je jistě Hastrman, který mě loni tolik stloukl a krávu vzal.
1: Myslí si hadač. Stiskl pevně hůl a blíží se k vodě. Vodník byl tak zabrán do práce, že ani hadače nepozoroval. Ten připlížil se odzadu, napřáhl a udeřil, co měl síly, až vodník sletěl do vody. Ta vysoko vystřikla. Za okamžik se vodník objevil na hladině, zlostně zařval a plácl dlaní do vln, až se vzedmuli a daleko převalili na břeh. Zle by se bylo dařilo hadači, kdyby ho byly vlny zachvátili. Prchal a v rukou pevně držel vodníkovu botu, kterou byl z větve strhl. Vodník sedláka nepronásledoval, jen za ním křičel, však se ti brzy odměním.
0: Hadač bez dechu doběhl domů, neřekl nikomu nic a botu zavřel do truhly. Ráno si ji prohlédl. Byla pevně ušita a tak pěkně, že by toho nedokázal ani mistr Smola, který se chlubíval, že ve Vídni šil boty pro samého císaře pána. Sedlák obracel botu v ruce. Co s ní? Zkusil, zdali by ji obul. Vklouzl do ní jako po másle. Přešel několikrát po světnici. Byla tak hebká, že ji na noze ani necítil. No štěstí, že byla na levou nohu. Kdyby byla na pravou, musel by sedlák chtě nechtě jít rovnou do rybníka. To by se vodník radostně zachechtal a hadačova dušička by byla hned v hrnečku pod pokličkou.
2: Tohle budu mít pěknou památku na vodníka.
0: Zasmál se hadač a na pravou nohu si vzal svou botu. V tom si vzpomněl, že je dnes výroční trh v Horažďovicích.
2: Vojtěše,
0: zavolal na čeledína na dvoře.
2: Vyveď krávy, půjdeme na trh.
1: Za 2 hodiny se blížili k městu. U brány stálo několik sedláků, jako by na něho čekali. Sotva k ním přišel hadač s kravami, hned mu je odkoupili a zaplatili bez smlouvání tolik peněz, že hadač tomu ani věřit nechtěl. Kroutil hlavou, peníze dobře ukryl do opasku a šel na trh, aby jiných krav nakoupil. A nový div, zase kroutil hadač hlavou, skoupil tolik pěkných kusů a za tak málo peněz, že mu v opasku zbylo hodně stříbrňáků.
2: Co to? Jak je to možno? Snad vodníková bota je toho příčinou?
0: Brzo poznal, že se nemýlí. Když měl očarovanou botu na noze, vydělal vždycky mnoho peněz. Draho prodal, lacino koupil a když jednou schválně nechal vodníkovu botu doma, prodělal.
1: Hlídal, aby se mu nestratila. Na noci zamykal do truhly, neboť jednou v noci spozoroval, že jakási postavička obchází statek. Byl to jistě vodník, který slídil, jak by se své boty zmocnil.
0: Hadač se měl na pozoru, aby se nepřiblížil k vodě, i malé kalužině se vyhnul, aby si boty ani nesmáčel, protože by padl do vodníkovy moci. Měl kouzelnou botu již 2 léta a nový div. Byla stále jako nová, kdežto na pravé noze rozbil již 3. Švec nad tím vrtěl hlavou, proč si hadač dává šití botu jenom na pravou nohu? No bodejť! Hadač se ještě nikomu nepochlubil.
1: Pak
0: Pastucha u hadačů měl přísně nařízeno, aby nikdy nepásl u rybníka, ani napojit tam nesměl. Jednou zapomněl na zákaz a pásl blízko rybníka. Dováděl s jinými pastevci a nevšiml si, že krávy zašly k vodě. Už jich nespatřil. Když se po nich za chvíli ohlédl, byli pryč. Kam se jen zatoulali, zlobí se pastucha a rozběhl se za nimi. Běhá, hledá, oči si může vykoukati. Kamarádi také hledají, volají. Po kravách ani potuchy. Smuten vrátil se večer domů. Ani se mu nechtělo dostavení. O kde si tak dlouho, volá hospodyně Nevrle a jde s Díškou do stáje. Ale nedošla. Pastuchův pláč ji zastavil. Paní mámo, prosím vás, nezlobte se. Já nevím, co se to stalo. Krávy mi někam zaběhly a já ne a ne je najít. Hadač zaslechl nářek pastuchův a vyšel na zápraží.
2: Takhle dáváš pozor na dobytek, co jsi dělal? Kde jsi pás? Mluv!
0: U rybníka, odpověděl zkroušeně pasáček. A hadač se již dovtípil, kam se krávy poděly. Jistě zašli napít se do rybníka a vodník je stáhl do hlubiny. Hledat jich? Marná práce. Časně ráno přece jen šel hadač s pastuchou podívat se k rybníku. Na břehu ležely jeho krávy, avšak utopeny a bez kůže. Hadač lítostí se pěl ruce.
2: Taková škoda,
0: naříkal. Tu se vynořil vodník z vody, ušklíbl se na sedláka a zvolal: nech si botu! Teď mám dost kůže na jiné. Hadač se až otřásl, jak se lekl. Nerozmýšlel se dlouho, zul rychle očarovanou botu a hodil ji do rybníka, neboť se bál, že by mu vodník stále škodil.
2: Tu máš i botu, synek,
0: vykřikl a utíkal, jako by mu nad hlavou hořelo. Jen tak, že zaslechl, jak se mu vodník posmívá, ale ať měl od něho již pokoj.

ale uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom

Duha jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejsník.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervózňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa

0: jela navzdory Mercovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiproud.info

myslím, že brečel jsem a chtělo se mi smát. Ty mosty, co jsem boural, teď zas pracně stavím znova. Cestou, co prošel jsem, chci se znovu dát. Svět chtěl jsem slovem vyjádřit, a když jsem volil ty slova, myslím, že brečel jsem a chtělo se mi smát. Jen pár vět, jakoby spletených z obrazu, jen pár dlaní, když se chce spát, jen pár křídel a člověk se vznáší nahoru. Myslím, že brečel jsem.

Světlo jsem zapálil, potichu teď bude plát. Sloky v písni se otočily jako mlýnek. Myslím, že brečel jsem a chtělo se mi smát.

kočíkem. Já snůška zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas. Jsem tady na světě na krátký víkend, na cestovní.

musíš přece, chlapče, v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jim špelichá peří. V bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde.

vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

a marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by z

A já jsem křičel, že láska je zásah, bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Nic se neděje. Nic se neděje.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou. Pod mostem hledá souk

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část 49.
2: Jacinthe de Lafitte kráčí mezi Estrádem a doktorem Dozusem ulicí U jeskyně, novou hlavní třídou, která vede přes Pont Michel, postavený před několika léty, k posvátné čtvrti. Je zářivá neděle. Lafitte vyvaluje oči nad proměnou, která se udála v tom starém skalním hnízdě. Stojí tu hotel vedle hotelu. Tyto budovy se však nevyznačují klášterní prostotou, klidem a důstojností, jaká by odpovídala vážnosti místa. Naopak tu hýří čarodějnický rej fasád obtížených štukaturou, výplody zamořující architektury, která pod posvátnými nápisy jen stěží skrývá svou grimasu. Když se člověk rozhlédne, řeklo by, že je v nějakých levných lázních nebo v zábavní čtvrti některého přístavního města a nikoliv v zázračných Lurdech. Všude vládne vkus malého lázeňského kasína, provinciálních varietních divadel a hipodromů. Lafitte zděšeně zírá na nekonečnou řadu krámků s posvátnými předměty v přízemí domů. Svatý brak, který se tu nabízí na prodej, mu bere dech. Už před hezkou řádkou let se mistru Fabišovi z Lyonu podařilo proměnit pravý kararský mramor, z kterého tesal svou dámu, v margarín. Teď tu v tisících exemplářích stojí, každému na prodej, křiklavá sádra jeho sošky, od níž se Bernadetta s hrůzou odvrátila, zostřená ještě pošetile křiklavou blankitnou modří pásu. Kolem ní se kupí hotový Babylon náboženské konfekce. Bernadetta v něm hraje hlavní úlohu. Klečí v bílém kapuletu a modlí se k sirupové Madoně, a to nejen na barvotiscích a litografiích, nýbrž i na přikrývkách, na šátcích, na výšivkách a v plné plastičnosti dokonce i na těžítkách a ozdobných stolních nástavcích. Hyacinthe de Lafitte musí dát průchod svému rozhořčení. Před 20 lety se zde odehrála překrásná pohádka. Nevinné dítě uvidělo panu a vylíčilo svůj zážitek nejvíc životně a neotřele. Ale potom přišel tenhle čas a lidstvo snížilo originální pohádku na špinavou úroveň své vlastní konvence. A církev tuhle hrůzu patronizuje. Pokud jde o ten ohavný brak, máte jistě pravdu, řekne Estrád. Ale možná, že církev, která to trpí, je moudřejší, než si myslíme. Silní duchové se od ní odvrátili a zbyl jí, kromě sterilní aristokracie, jen prostý venkovský lid. Církev nechává řádit jarmareční vkus tohoto lidu, který by jinému vkusu nerozuměl. Či snad myslíte, že církev měla dát obrazy svých svatých malovat nějakým měšťáckým poděsem z moderních uměleckých

výstav? Odporuji vám vášnivě, milý Estráde, horlý spisovatel. Dokud měla církev jakous takou scénu, stálo jí po boku vrcholné umění. Nic lidského na této zemi nemůže být totiž posvátnější, než krása vtělující se do vrcholného umění. Proto v mých očích církev, která se krásy zříká, protože buď sdílí vkus trogloditů, anebo jej nechce urazit, už není svatou. Nedala by se vaše věta také obrátit, milí příteli? Usměje se Estrád. Dokud umění ještě za něco stálo, stála mu církev po boku? Doktor Dozu, který kráčí mlčky vedle nich, ukáže na velikou budovu za mostem. Teď uvidíme nejvážnější věc na světě. Za vedení starého lékaře procházejí přátelé prvním nádvořím nemocnice Sedmi bolestné. Zde čekají v hustých řadách rikšové káry, v nichž ošetřovatelé vozí nemocné k jeskyni, k prameni a k bazilice. Potom vejdou pánové přes chodbu středního traktu do skoro nekonečného sálu s dlouhými stoly, u nichž nasta lidí právě zasedá k jídlu. Panuje zde pořádek tak, jako by každý jednotlivec z těchto trpících pro vlastní naději vědomně přispíval k hladkému průběhu každodenních nevyhnutelných úkonů. V dlouhém husím pochodu obcházejí posluhující sestry hustě obsazené stoly, nalévají do talířů polévku a do skleniček temně rudé víno. Nemocní nevypadají zarmouceně, naopak jsou podivně oživeni. Štěbetají, smějí se, snad si navzájem vyprávějí historky z každodenního bojiště zázraku. V Lurdech je totiž zázrak všedností. To jsou pacienti bezbolestní, vysvětluje tiše Dozu Lafitovi. Jsme, abych tak řekl, v prvním kruhu zdejšího svrchovaně dantovského domu. Je to kruh chromých a slepých. Když krátkozraký Lafit nabude přesnější obraz o přítomných lidech, vidí, že jsou skutečně všichni mrzáci nebo slepci. Belhají se o berlích a oholích kolem stolů, podle těla jim malátně visí skřivené, znetvořené údy. Opálověm houřivý úsměv nevidomých se šklebí do prázdna. Lafit v sobě přemáhá úzkost. A kolik z těch nešťastníků se uzdraví? Ptá se lékaře. Za desetiletí se jich už uzdravilo mnoho. Přesto jsou nezvratně nadpřirozená uzdravení velmi řídká. Musí je zpracovat ještě zvláštní lékařský kontrolní úřad. A ujišťuju vás, příteli, že naše skepse lékařů, není o nic menší, než bývala před 20 lety. Úlevy a zmírnění těžkých organických chorob se ovšem vyskytují velice často. Jen se na ty lidi podívejte. Jestliže jen jediný ze sta a tisíců skrze pravý zázrak zčista jasna prohlédne, nebo může zase chodit, roznítí to duše ostatních ubožáků. Jejich naděje stoupne tak, že už se to nedá ani pochopit. Co se nepodařilo letos, podaří se možná na přes rok. Chápete? Dozu otevře jedny dveře. Teď přijdeme k pacientům nehybným, kteří nemají bolesti. Nové tři sály. Řada postelí jedna vedle druhé. Pod bílými přikrývkami tiše leží nemocní. Tu a tam je vidět ortopedický aparát. Pod postelemi je vidět ubohoučká zavazadla chudých lidí, kufříky za 6 sů. Na rozdíl od jídelny vládne tady strnulé mlčení. Jakoby tito nepohybliví nemocní byli stále ještě strašně zemdlení a vysílení dlouhou cestou vlakem až do stanice poslední naděje. Některé z těchto popelavých tváří upírají zamyšleně oči do prázdna, jiní nemocní spí zvláštním hlubokým spánkem.

Teď se však Iasin de Lafitte musí velmi přemáhat, neboť vcházejí do vnitřního obvodu nemocnice. Ten citlivec se po celý život vyhýbal pohledu na ošklivost a nemoc. Ačkoliv se jako romantik ve svých spisech s oblibou přikláněl k temným stránkám života, v životě se jim vždycky vyhýbal. Netušil, že na světě něco takového existuje. Každou chvíli přivře oči. Ale uši zavřít nemůže, když ho v pokojích zavalí vlny malátného naříkání, prudké výkřiky, skuhravé blouznění. Jsou u nemocí vnitřních, u lidí se zničenými plícemi, kterým je třeba ze rtu stírat krvavou pěnu, u lidí s vnitřnostmi prožranými rakovinou, kteří neudrží stolici. Lafitte chce honem odsud, ale neúprosný dozu ho vede do jedné postraní světničky. V jakési posuvné, vysoko vyšroubované lenošce sedí asi 19letý hoch s pohledem, na který Lafitte do smrti nezapomene. Chlapcovi beztvaré nohy hrají od boku až po chodidla všemi druhy barevných odstínů, od světle lososové zarůžovělosti až k tmavé a jakoby nalakované nahnědlé červeni. Z otevřených míst vytéká krev a hnis. Obvazy prosáklé hnisem a krví leží volně na podlaze. U hocha sedí zcvrklá stařena, jediný člověk, který vedle něho cestou vydržel, neboť jeho nohy páchnou nesnesitelným zápachem hniloby. Tak jak se ti dnes vede? Zeptá se vesele dozu. Pana Maria už mi pomohla, odpoví ho dýchavičně. Některá místa už zaschla, podívejte se, pane doktore. To je znamenité, chlapče. A zítra ti zase pomůže. Každý den, celý týden, dokud všechno nezaschne. Ano, pane doktore, já tomu pevně věřím, řekne chlapec a pohled jeho očí je navzdory smrtelné únavě blažený. Lafitte vyrazí ze dveří a octne se v sále moribundů. To jsou lidé, kteří se na prahu poslední naděje zhroutili. Z valné části byli již zaopatřeni svátostmi umírajících. U jednotlivých lůžek stojí kněží. Lafitte s hrůzou cítí vlastní smrt, která mu sedí v hrtanu. Zkouší, zda může polikat. Ještě před hodinou mohl. Teď mu trčí v krku tlustý chuchvalec. Jeho vlastní smrt se živí vším tím umíráním, které vidí kolem sebe. Lafitte ví, že rovněž patří k tomuto dlouhému průvodu odsouzenců. I když sebevědomě vystupuje v roli vznešeného cizince, který si prohlíží tohle inferno, jako by nehrozilo i jemu samému. Nemůže najednou popadnout dech. Bojí se, že ho přemůže slabost a že si před svými průvodci utrží ostudu. Jdou dál. Vstoupí do pokoje, kde jsou ženy stižené lupusem. Pacientky sedí mlčky a bez hnutí na posteli, hlavy zahalené hustými černými závoji, protože nesnesou pohled jedna na druhou. Lékař vyzve jednu z nich, aby nadzdvihla závoj. Estrade i Lafitte se na vteřinu odvrátí. Tvar umrlčí lebky. Barva syrové šunky. V krvavých děrách nepřirozeně lesklé oči. Užraný nos, užrané rty. V otevřených nozdrách cucky vaty. Pacientka pila totiž právě kávu, proto jí museli ucpat nos, aby tekutina nestekla do nepravých otvorů. Doktor Dozu mluví s tou temně červenou umrlčí lebkou tak samozřejmě a věcně, jako by to byla nejnormálnější bytost na světě. Loni jsme tu měli mnohem těžší případ, než je váš, milostivá paní. A ta žena se uzdravila. Rozumíte mi? Slibte mi, že vytrváte, že už nebudete dělat hlouposti. Rudá umlčí lebka horlivě přisvědčuje. Když odtud vycházejí, šeptá Dozu přátelům. Včera se pokusila o sebevraždu. A je to pravda, že se tvář jako je ta její vyléčila? A že se vůbec může vyléčit?
zeptá se s námahou Lafit. Je to pravda. Můžete si přezkoumat fotografie v kanceláři. Naše poslední uzdravená zprvu ani nevěděla, že má najednou zase nos i ústa. V jiné postranní světnici stojí v koutě tváří ke stěně žena maličké postavy. Stojí tam tak celý den. Vypadá jako smutné, nespůsobné dítě, které postavili do kouta a které se trucovitě odvrací. Jsem lékař, milostivá paní. Přišel jsem se na vás podívat, řekne Dozu. Žena se zvolna obrátí. Její tvář je ještě méně lidská než ta předchozí rozežraná umrlčí lebka barvy syrové šunky. Je to doutníkově hnědý útvar otoků, ovládaný dvěma rty. Nejsou to rty, nýbrž obrovské fialové laloky, které vypadají jako houba na stromě a také se jako houba všemi směry rozlézají. A tato nepředstavitelná, nemyslitelná tvář medúzy začne hovořit a hovoří horlivě. Zní to jako mumlání za zavřenými dveřmi. Dozu jí rozumí a laskavě přikivuje. Jak si přejete, madam? O půlnoci vás dopravíme k nádržím na vodu a budete tam úplně sama a nikdo vás neuvidí. Jacinthe de Lafit schází zvolna ze schodů s pěstí přitisklou na bránici. Nemůže v tu chvíli jasně myslet. Vyvstávají v něm zděšené otázky. Je to pouhá příroda? Bohyně bez ducha a citu, která v ustavičném procesu bujení nejen své tvory ničí, ale stejně lhostejně je odsuzuje i k živoucímu rozkladu takovými a podobnými nemocemi? Pro ní není rozdílu mezi radostně barevnými křídly brazilského motýla a radostně barevnou kůží rozpadající se lupusem. Příroda nerozeznává krásu a ohyzdnost. Tyto orientační tabulky jejich nejnešťastnějších tvorů, lidí. Nebo je to nějaký barbarský bůh země, podobný bohu astéckému, který z podobných hrůzotváří a trýznivých postav saje jakési zvrácené obětní slasti? Či je to skutečně onen teologický bůh hebrejské Bible a křesťanské církve, který tyto absurdní choroby připouští jako nepochopitelný sylogismus mezi prvopočáteční vinou oduševnělé materie, jež se stala člověkem, a jejím vykoupením? Když se konečně zase octnou na čerstvém vzduchu, prohodí doktor Dozu k Lafitovi. Teď jste, milý příteli, viděl, jak hluboko do našeho života zasahuje peklo. Ano, pánové, potvrzuje Estrát. A Lurdy jsou na naší planetě ono geometrické místo, kde to peklo přetíná nebe. Cesta vede dál. Lékař se zavěsí do Lafita. Viděl jste jen nepatrný výsek utrpení, jímž je svět naplněn víc, než tušíme. A sem toto utrpení proudí v nepřetržitých procesích. Zítra očekáváme zase 5 vlaků s nemocnými. A nemyslete si, můj milý, že to jsou jen nějací prostoduší nebo zbožní lidé, kteří v Lurdech hledají spásu. Nepřicházejí k nám pouze katolíci, nýbrž i protestanti i židé. Jsou to zoufalci nemající jiné východisko než toto. A mnohem častěji než nemoc se tu vyléčí jejich zoufalství, řekne tiše Estrát. Doktor Dozu se zastaví a rozhlédne. Byli bychom se toho nadáli před 20 lety, když jsme vysedávali v Deranově kavárně a přeli se o literární a vědecké otázky? Byli bychom řekli, že tu jako pod čarovným úderem vyvstanou tyhle Lurdy? Jen proto, že jedno chudé dítě ze zavšivené Rue du Petit Fossé spatřilo u jeskyně krásnou dámu a umělo se za ní být? Dějí-li se, či udály-li se tu zázraky, je největším zázrakem Bernadetta Subirusová. Co tomu říkáte, Lafite, vy jako spisovatel?
Hyacinthe de Lafitte, člověk nadaný darem slova, neříká nic.

0: Už ve 3 hodiny začnou ošetřovatelé posunovat káry s nemocnými k nádhernému náměstí před bazilikou, která se na Masabělské skále vznáší jako vysokostěžní loď na vlně. Je tu na stavozíčků, většinou opatřených stříškou. Ty zaujmou v širokém půlkruhu první řadu sboru, provázejícího tuto podívanou. Je to podívaná veskrze šílená, povážíme-li, že kterýkoliv jednotlivec sboru se může stát hrdinou zázraku tím, že z lupusovité tváře zčista jasna odpadnou mnohaleté strupy jako uschlá malta a pod nimi se objeví nová zdravá kůže. A tato podívaná není žádná hra a žádná chýra a žádný žvást, nýbrž viditelná skutečnost, o níž se může každý, kdo tam je, přesvědčit. Je to vskutku cosi veskrze šíleného a znamená to takový omračující políček do tváře duchovní přirozenosti, že slovy nikoho nepřiměješ tomu uvěřit a že dokonce i očití svědkové začas své vlastní vzpomínce nevěří. Hned za vozíky s nepohyblivými pacienty stojí mrzáci, kulhavci, chromí, slepci, kteří se sem mohli dovléci sami. Jim za zády se pak vlní tlačenice 10 000 poutníků a diváků, kteří čekají na hrůzně slavný zážitek, jaký jim země, obývaná smrtelníky, neposkytuje nikde jinde než zde. Srdce jedněch jsou plna palčivé touhy, srdce jiných zase plna palčivé zvědavosti. V tlačenici stojí vedle sebe Dozu, Lafit a Estrát. Lékař chce, aby spisovatel prožil tuto chvíli tam, kde by je srdce davu. Místo vybral tak, aby bylo dobře vidět na rampu. Dnes je slavný den, prohodí Estrát. Máte štěstí, milý Lafite. Přijel monsignor Pišeno, tarbeský biskup. Ponese v procesí nejsvětější svátost. Jindy ji nosívá děkan Peramal? Ptá se Lafit. Lékař na něho udiveně pohlédne. Vy nevíte, že Peramala skoro načisto odstavili? Chudák Peramal je i ve stáří pořád stejně nerozvážný. Nesnáší řádové kněze. A řádoví kněží nesnášejí jeho. Už monsignor Lorenz, jeho veliký příznivec, ho svého času nechal padnout. Otěže teď mají v rukou otcové od jeskyně. Hlavně otec Sampet, někdejší Peramalův kaplan, kterému děkan tolik důvěřoval. Lafit neprojevuje valný zájem o tyto personální zprávy z kněžských kruhů. Ptá se, jaký význam mají procesí s nejsvětější svátostí. Biskup požehná nejsvětější svátostí každého jednotlivého nemocného, poučuje ho Estrát. Většina uzdravení se udá po tomto požehnání. Při požehnání? A ne po napití z pramene? Pátrá Lafit dál. Při požehnání i při pití, vysvětluje Dozu. Já osobně však pokládám za nejzázračnější ona uzdravení, která nemají nic společného s teatrálností. Před několika dny například se zcela náhle uzdravila jedna mladá žena, když seděla zamyšleně v parku na lavičce a pohlížela do gavy. Měla stuhlý kolenní kloub. Předtím se nemodlila, ani nepila vodu. Spása ji překvapila docela nenadále. Odpoledne se překlání. Stíny se prodlužují, dav ještě stále houstne. Napětí. Nejzvláštnější napětí ze všech napětí se stupňuje. Estrát a Dozu, staří svědkové zjevení, tvrdí, že pokaždé dochází k navlas stejnému vzrušení, jaké lomcovalo lidmi u Masaběl v onen slavný čtvrtek velikého pohoršení, kdy kdekdo očekával zázrak. Lidé nepokojně mění místo. Od Bretonského kříže v nejvzdálenějším cípu posvátného parku až nahoru k rampě baziliky se jako hukot mořského přílivu nese šepot a mumlání zástupu a odráží se ozamyšlené hrobové mlčení těžce nemocných, ubožáků, kteří nehnutě dřepí na svých vozících. Nikdo na světě by nedokázal tak mlčet, jako mlčí tyto hlavy, skloněné na prsa či k ramenům, příliš stěžklé osudem a očekáváním. Lafitte si prohlíží lidi, mezi které je vklíněn. Není to zdaleka jen prostý jihofrancouzský lid, jak jej známe. Udřené staré ženy v laciných černých šatech s nitěnými polovičními rukavicemi na zízvených rukou. Selsky špatně oholení muži ve svátečních šatech hledící jasnýma očima zamyšleně před sebe. I když je těchto lidí v davu spousta, není jich většina. Je nápadné, kolik dobře oblečených občanů se tu vmísilo mezi dav. Hned vedle Lafitta stojí například pán v středních letech, v zezřením zřejmě nějaký učenec. Huňaté obočí, huňatý knír, na černé šňůrce zlatý skřipec. Tato zduchovnělá tvář jistě ještě donedávna na otázku všech otázek odpovídala upřímným ignorabimus. Asi tak jako Hyacinthe de Lafitte, který podle vlastního přiznání nepovažuje materialistický ateismus stejně za nic jiného, než za určitý druh náboženství, byť i nejhorší ze všech, jaká existují. V tuto chvíli však pán s huňatým knírem nervózně přešlapuje z nohy na nohu, 10krát za sebou sundává skřipec, otírá jej, znovu nasazuje, sklíčeně vzdychá, stírá si z čela pot. Jakoby na něco čekal, nejsa si sám v sobě jist, zda si to přeje, nebo se toho bojí. Stejně nejasný pocit má i náš spisovatel.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Část 50.
0: Zvony se rozezvučí na znamení, že biskupovo procesí poslušno slov dámy se ubírá k jeskyni, kde biskup vloží do monstrance hostii. Davem to trhne. Všichni se tlačí blíž k bariéře nemocných. Po několika minutách se ozvou tlumené výkřiky. Už jdou! Desetitisícový zástup stichne, jako by každý jednotlivec v něm zatajil dech. Po rampě v čele všech kráčí malý mužíček s mariánskou korouhví. Vidíte tam toho chlapíka? Ptá se šeptem doktor Dozu Lafitta. Nosí korouhev a má dokonce přednost i před mlynářem Nikoloem, protože je jaksi prvorozenec zázraku. Říkáme mu pořád ještě Buorcovic dítě, třeba že mu brzy bude 25. Jistě si pamatujete na onen vzrušující případ v prvních dnech, kdy žena jednoho dělníka ponořila své umírající dítě do pramene. Hyacinthe de Lafitte se nepamatuje. Pod brokátovými nebesy se blíží biskup. Rudě fialové roucho se leskne v slunečním světle uprostřed přečetných bílých komží, neboť jeho družina je veliká. Teď povystupuje spod baldachínu. V obou rukou nese třpitící se monstranci a kráčí v půlkruhu vozíků s nemocnými. Když biskup dojde k pravému konci oblouku a žehná monstrancí první nemocné znamením kříže, zvony na vteřinu utichnou. Klinká slabě jen menší zvonek. Všichni padnou na kolena, i Estrát a Dozu. Lafitte pohlédne na cizího pána vedle sebe. Pán chvíli váhá, potom také poklekne na jedno koleno. Lafitte od nejranějšího mládí nikdy před nikým neklečel. Protiví se mu účinkovat ve sboru. Což pak ho Bůh nepozval do dvorní lóže? Stydí se sám před sebou i před ostatními. Stydí se klečet a stydí se nepokleknout. Proto se jen hluboko skloní a v tomto postoji se trvá. Biskup přechází od nemocného k nemocnému a udílí požehnání. Má dlouhou cestu. Najednou odkudsi z tisícového davu vyrazí pronikavý výkřik. Pane, dej ať vidí! Pane, dej ať chodí! Dav na všech stranách přejímá tuto střelnou modlitbu, tu magickou zaklínací formuli. Ze všech stran to nyní hučí k nebesům, která mají být donucena sestoupit na zem. Člověku připadá, že není v Evropě počtářských a vynalézavých mozků, ale v jakési pradávné, prapůvodní krajině lidstva, kde lidové masy ještě nestratily sílu rozpoutávat čarodějně mohutné citové proudy a zdolávat jimi přesily. Lafit cítí, jak tyto proudy spirálovitě ovíjejí i jeho. Pranic se nediví, když cizí pán vedle něho se pojednou uhodí do prsou a vpadne do té velkolepé divoké modlitby vlastní variantou. Pane, dej ať vidíme! Pane, dej ať chodíme! Biskup zvolna obešel celý půlkruh a teď slavnostně kráčí po stoupající rampě. Nevýslovně melodickým pohybem zdvihá vysoko nad hlavou zlatou monstranci a žehná znamením kříže všechen lid. V nesmírném prostoru tenounce klinká zvonek. V zápětí znovu vpadnou zvony. Požehnání je u konce, nic mimořádného se zřejmě nepřihodilo. Biskup s kněžstvem mizí v bazilice. Dav procitlý z kouzla, jež ho spájilo, ztrácí jednolitost, začne se všemi směry vlnit a rozpadat v hloučky. Průvodci přistupují k vozíkům a čekají, až se rampa vyprázdní, aby rozvezli své chráněnce do jednotlivých špitálů.

Pojďme, řekne doktor Dozu. Lafitte váhá. Stalo se něco? Ano, něco se stalo. Zpočátku to lze jen nejasně vycítit, ale za chvíli se na druhém konci řady vozíků zvedne ostrá vlna hlasů. Množství napřažených rukou ukazuje na jeden bod. Zbíhá se vír lidí. Lafitte i jeho oba průvodci jsou strženi proudem. Dozu se energicky prodírá kupředu a táhne za sebou své průvodce. Proniknou až ke kočárkům, kde se zkušení průvodci, kteří si při takových scénách dovedou poradit, drží za ruce a zahrazují k místu přístup. Ale tam, v širém volném prostoru mezi rampou a řadou vozíků, která se od vteřiny k vteřině zřejmě zvětšuje, je vidět osamělou ženu. Ta žena je neohrabaný kolos sádla a masa. Nadzvedla trochu sukni, jako by musela procházet špinavými loužemi. Její nohy jsou nečlánkované, strašně opuchlé válce, chodidla pod nimi vypadají jako pařezy. A na těch ubohých pařezech, krok za krokem, docela pomalu a jako loutka, kráčí ženská věž sádla a oddává se nerušeně v stejnoměrně strnulém, neúchylném rytmu té namáhavé chůzy. Hlavu má zakloněnou, chudičký květinami zdobený klobouček se jí sesmekl do týla. Sukni už zase spustila. Teď má paže rozpřažené a balancuje jimi, jako by nekráčela po pevné zemi, nýbrž po provaze. Jeden průvodce jí jde opatrně, rutinovaně v patách, aby ji v případě potřeby zachytil. Druhý průvodce za ní tlačí vozíček. Žena kráčí a kráčí jako v nějaké neviditelné kouli, která je vyříznuta z času a prostoru a pohybuje se zároveň s ní. Dav na ní zírá se zatajeným dechem. Lafitte slyší koho si šeptat. Znám ji dobře, už 10 let neudělala jediný krok. Kdy se zhroutí, myslí si Lafitte. Ale žena se k tomu nemá. Naopak, kráčí na oteklých nohou tou jakoby zvnitřka odsekávanou taneční chůzí dál, až se posléze dočista maličká ztrácí zrakům v bráně baziliky. Teprve teď se hrobové ticho protrhne. Nějaký človíček, jemuž se potváří hřinou slzy, zanotuje vysokým třaslavým hlasem Magnificat. Magnificat anima mea dominum. Et exultavit spiritus meus. Vpadne do zpěvu hlouček kněží mezi diváky. A přes celé prostranství se rozlévá hymnus, v němž se praví o Bohu, že vladaře svrhl strůnu a povýšil ponížené, a smilovává se nad služebníkem Izraele Jisa pamětliv milosrdenství, jež bylo přislíbeno našim otcům, Abrahamovi i jeho potomkům na věky věkův. Lafitte má pocit, že mu v těle poklesly všechny útroby. A jen aby uslyšel vlastní hlas, zeptá se lékaře, je tohle pravé uzdravení? Dozu neurčitě pokrčí rameny. Teprve za mnoho dní, ba někdy i týdnů, se to může bezpečně posoudit. Nejprve se musí o případu shrnout všechny lékařské nálezy. Lékař vyzve Estrada a Lafitte, aby s ním šli do zjišťovací kanceláře. Lafitte nahlédne do místnosti, která mu nepřipomíná ani tak ordinaci, jako spíš navigační kajutu plachetnice. Ale už ve dveřích udělá čelem vzad. Je mu opravdu zle. Musí být sám.

Jak se Lafitt blíží k jeskyni, slyší čím dál zřetelněji francouzská slova vzývání. Matko božské milosti, matko nejčistší. Po každé knězově odmlce se zvedne odpovídající mumlání věřících. Matko nejcudnější, matko neposkvrněná, matko neporušená, matko láskyhodná, matko podivuhodná, matko dobré rady, oroduj za nás. Jaké krásné verše, myslí si Lafitt. A jaký konejšivý rytmus. Skutečně, tlumený hlas mladého kněze a odříkávané odpovědi věřících splývají v uspávající ukolébavku, která spolu s houstnoucím soumrakem obluzuje smysly. Mnoho klečících lidí se modlí s rukama rozpraženýma. Napodobují tak vlastním tělem podobu kříže a utrpení na kříži. Tím, že celou čtvrt hodinu nutí svaly k tomuto únavnému postoji a přemáhají bolest, splňují výzvu k pokání, kterou na příkaz dámy vyslovila Bernadetta. Hyacinthe de Lafitte popojde několik kroků blíž k masabělské jeskyni. Pano nejmoudřejší, pano úctyhodná, pano slavná, pano mocná, pano dobrotivá, pano věrná, zrcadlo spravedlnosti. Kdyby tu teď vedle mne stál neboštík starý Clarence, nedal bych si vzít, aby ho nepozlobil. Slyšte tu překrásnou litanii, milí příteli. Takhle nijak chválili kdysi zbožní Efezané svou Dianu, nemyslíte? Milý Hyacinthe, jsem historik, proto historii nepřeceňuji. Historie je čímsi jiným než lomem věčných událostí v plynulém toku doby v gavě času. Každá epocha vidí události v proudu času pod jiným úhlem. Apollo nebo Kristus, Diana nebo Maria. To jsou jen různá jména a různé obsahy představ pro jednu a tutéž lidmi věčně pociťovanou existenci. Vy sám přece teď v této chvíli cítíte tuto existenci víc než kdokoliv jiný, milí příteli. Myslíte, příteli Clarence? Já jsem ovšem i přes svého kritického ducha staromódní. Básníci jsou vždycky staromódní, ale po nás možná přijdou lidé, kteří už takovými pocity navštěvování nebudou. Co se toho týče, buďte klidný, milý Hyacinthe. Vždycky se vyskytne nějaká Bernadetta, která svou neviditelnou dámu světu zviditelní. Lafitte zase popojde o další krok k jeskyni. Zůstane stát u poslední řady lavic. Příčino naší radosti. Nádobo duchovní. Nádobo počestná. Vznešená nádobo pobožnosti. Poslyšte, Clarence. Nebudu vám už dál nic předstírat. Mám v těle rakovinu. Necitelný lékař mi to přiznal do očí. Ale obejdu se bez lékaře. Napřed se mi objevila v hrtanu. Za čas se objeví v žaludku, v játrech, ve střevech. Tomu se říká metastáza. Informoval jsem se o tom. Mé dny jsou sečteny. Neříkejte, že vypadám ještě jako člověk. Za rok, možná dřív, bude i ze mne jedna z oněch ubohých hromádek masa, které jsem dnes viděl v nemocnici sedmi bolestné. Nejsem ani trochu hrdina, kamaráde. Jsem ustrašená baba. Ano, mé dny jsou sečteny a mé noci jsou těžké. Strach ze smrti by nebyl ještě to nejhorší. Strach se dá unést. Natáhneš se a čekáš. Ale já v těžkých nocích poznal něco jiného, Clarence. Něco daleko hroznějšího. Vy se mi nevysmějete. Vždyť jste jedním z těch, kdož věří. Já jsem věkem nezhloupl. Já zmoudřel.
já poznal, že na světě není většího hříšníka, než jsem já. Hyacinthe de Lafitte, bezejmenný pisatel článků. Nula, po které neštěkne ani pes. Nemyslete si, že teď koketuji a la Lord Byron. Nemám ostatně na mysli ony tisíceré špinavé hříchy, slabosti a nekázně, jimiž svou duši den co den poskvrňuji. Mám na mysli ústřední hřích geneze. Hřích, který mě pokrývá od paty až na vrch hlavy. Pýchu. Tu nejhloupější, nejsměšnější, nejabsurdnější pýchu, která stála u kolébky mého ducha. Už v 10 letech mnou lomcovala. Z pýchy jsem nechtěl být nikomu za nic zavázán, ani vlastní matce. Z pýchy jsem chtěl být něčím, co vzešlo samo ze sebe a co se opírá jedině o sebe. Pomyšlení, že jsem člověk, rostoucí plod podmíněný původem, krajem, řečí, krví a výměnou látek, mi bylo v hloubi duše nesnesitelné. Nezávislý až k šílenství přísahal jsem sám sobě, že budu jediným tvorem, který nebude náležet k žádnému společenství. Podle mého přesvědčení mě nic nevychovalo, nic na mne nemělo vliv, nic mě neusměrňovalo. Byl jsem svůj vlastní plod. Sebevědomí mého ješitného ducha se povznášelo nad všechno. Jestliže jsem neuznával Boha, bylo to jen proto, že bych nebyl snesl, abych nebyl jím. Proto byla analýza mým světovým trůnem, z něhož jsem vládl. Ale teď mám najednou pocit, že tu dnes stojím sám sobě za zády a vidím se poprvé plasticky, jako bych viděl někoho cizího. Můj hřích je hříchem Luciferovým, i když jsem pouhé nic a mám v těle rakovinu. Za těžkých bezesných nocí jsem také pochopil, že naše hříchy neškodí ani tolik Bohu, jako nám. Mě zničila pýcha. To je jasné.

Několik klečících lidí se udiveně ohlédne na Lafita, který zůstává stát v uličce mezi lavicemi. Růže duchovní, věži Davidova, věži ze slonové kosti, dome zlatý, archo úmluvy, bráno nebeská, hvězdo jitřní. Kde teď jsem? Ano. Věži ze slonové kosti. I já jsem věž. Ale věž rozpadlá a plná krys a sviněk. Ano. Dome zlatý. I mé já je dům. Dům, který jsem dostal k pronajmutí. Celý jsem jej zaneřádil. A teď mám krátkodobou výpověď, vyženou mě z něj a nebudu mít už čas v něm poklidit. O hvězdo jitřní, co jsem udělal ze svého života? A byl to při vší mizérii dobrý život. Nikdy jsem nebyl potrestán uhnívajícími údy, jak ten nevinný chlapec tam v nemocnici. Mou tvář neužíral lupus, ačkoliv bych si to byl stokrát spíš zasloužil než ty ubohé, neškodné ženy. Nemusel jsem stávat v koutě s ustrašeným studem, že svět zahlédne šklep mé tváře. Nesměl jí než ona žena bych byl musel stát v koutě, protože grimasa, to, čím v skutku jsem, je mnohem medúzovitější než ta její. Každičkou vteřinu svého života jsem promrhal nejnižším polechtáváním smyslů, samým zmatkem. To je vedle pýchy můj hřích, který se převaluje v bahenní podobě hrocha. Co zbylo z toho dobrého života, který měl miliony a miliony vteřin? Ženy, které jsem objímal, spráchnivěly ve mně v přízraky. Extáze krásy a myšlenek, jež mi byly dopřány? Nebyl jsem dost posedlý a pilný, abych jim dal křídla. Zbyla trpká, hořká pachuť. Hvězdo jitřní. Uzdravení nemocných, útočiště hříšníků, potěšení zarmoucených, pomocnice křesťanů. Jsem ještě křesťan? Nevím. Vím jen tolik, že všechny oslnivé formulace mého ducha neznamenají o mnoho víc než kvákání žab a cvrkot cvrčků. Skutečná je pro mne jen má samota. Svou pýchou jsem totiž všechny lidi prohrál. Až se objeví další nádor, neřeknu nic ani příbuzným, nevyhledám pomoc. Vrátím se do Paříže, zalezu do svého pelechu a budu umírat. A nikdo u mne v tom pelechu umírání nebude. Útočiště hříšníků, potěšení zarmoucených. Ne, nenaříkám si. Svět mě neopustil. Já opustil svět. Modlitbou anděl páně končí litanie. Kněz a šeptající zbor odříkávají zdrávas. Do housnoucího přítmí září svíčková palma čím dál silněji. Socha dámy uvnitř výklenku je už jen pouhá bílá skvrna. Modlící se lidé s rozpřaženými pažemi jsou stínovité kříže. Je to zcela logické, povzdychne si Lafit polohlasitě. Tomu povzdechu předcházel dlouhý myšlenkový řetěz, který končí poznáním: je logické, že mě Bůh opustil, neboť jsem nemiloval nikoho a nic, ba ani sebe. Mezitím Lafit, aniž si toho všiml, popošel až k jeskyni. Kdyby chtěl, mohl by přitisknout hlavu na mříž. Prázdnýma očima zírá do ztrácejícího se skalního prostoru. A čím déle zírá, tím citelněji vyprchává tělesná nevolnost, která ho už několik hodin sužuje, onen prázdný pocit, že se mu vnitřnosti uvolnili a snížili. Dýchá klidně a poddává se únavě,
v níž mu jeho já najednou nepřipadá tak důležité. Stejnoměrně a mechanicky zní mírný hlas mladého kněze. Stejnoměrně mechanicky odmumlávané odpovědi věřících. Slova té nekonečné ukolébavky jsou jen stěží k rozeznání. Pros za nás nyní i v hodině smrti naší. Rytmické mumlání se mění v blahodárný šum. Je to jako měkké opěradlo, o které se lze zády opřít. A zároveň se ti zdá, že tě cosi přátelsky pomocného obklopuje, obestírá, ba bere do náruče. Modlitba věřících bere i Jacinta do náruče. Snáší se to na něho jako úsměvná ironie. Pyšný a bez lásky? Ano. Ale jsem opravdu tak strašně opuštěný, opuštěnější než jiní. Nestačilo by, abych při neskonalé nejistotě veškerého poznání nebyl domýšlivější než tihle lidé? Čím se liším od nich? Tou trochou rafinované jazykové schopnosti, do níž odívám, jsa lehkomyslnější a méně poctivý než oni, svou naprostou nevědomost? Klesl jsem snad jen proto tak hluboko, že jsem nevěřil v ruce, které mě mohou pozdvihnout? O mateřská sílu všeho míra! O hvězdo jitřní! Lafitovi připadá, že modlitba za jeho zády se ho dotýká šetrnýma, měkkýma rukama. On, který opovrhoval lidskými zástupy, protože je pokládal za srocení nízkých pudů a nízkých zájmů, cítí teď tyto modlící se lidi za svými zády jako jediné láskyplné, netělesné tělo, které mu pomáhá a pomáhá. Aniž cítí něco jiného než vytrácející se stud, klesá teď na kolena i on, Lafit, a šeptá do jeskyně mateřsky známá slova, která slýchal a pronášel v dětství, slova andělského pozdravení. Nic nového mu nevchází do vědomí. Ví jen, že ta prázdnota, ta kritická vyprázdněnost, na níž si kdysi tolik zakládal, byla vždycky naplněna jistotou, která se teď jen odhaluje a vyjasňuje jako mlhavý den. Na víru se nemůžeme obrátit. K víře se můžeme jen vrátit. Víra totiž není žádná funkce duše, nýbrž sama duše v posledním svém odhalení. S pocitem neznámého míru Lafit setrvává v kostele, dokud nenastane noc, dokud většina lidí nepovstane a neodejde. Pak už před jeskyní žijí jen plameny svící. A dřív, než Lafit povstane, vytane mu nevědomky narty prosba. Pros za mne, Bernadetto Subirusová. Bernadetta Subirusová v tu chvíli ještě žije. Už několik dní má zase veliké bolesti. V nemocnici rozsvítily lampy. Bernadetin pohled ulpívá na protější stěně a na krucifixu, kolem kterého tančí stín. Netuší, že v téže chvíli před její dámou klečí i její nejpyšnější protivník.

0: Víta Rakušana. Je jich tady zkrátka hodně a jedinou možností, jak se tomu vyhnout, je usilovat o navrácení statisíců Ukrajinců zpátky na Ukrajinu. Rozdmýcháváním konfliktů a provokacemi to na nás ostatně už řadu let zkouší i sudeťáci, kterým nelze věřit ani slovo. Tak toto vidí ostravský bard Ladislav Větvička, když jsme si ho pozvali před kamery proti proudu. S Petrem Hajkem probírali i důvody, jak se povedlo Polsku, Maďarsku nebo i Rumunsku mít za posledních pár let lepší podmínky pro život nebo podnikání než tradičně my v českých zemích. A jaká je skutečná situace lidí kolem Karpat nebo v Podněstří? Inu, do všeho se staží mluvit západní váleční štváči. Právě o tom máme celý rozhovor.
1: Na stránkách protiproud.info.
2: Já se po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se spřách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: noc s hvězdou.
1: Chvála prvního kroku. První krok. Zapomněl jsem na něj. Každý na něj zapomene. Jednou jej udělal, rodina užasla a on jím začal svůj dlouhý pochod k prvnímu školnímu dni, k prvnímu dni svých prvních prázdnin, k prvnímu políbení, k prvnímu manželství a k mnoha prvním věcem, které na každého čekají. Svým prvním krokem poprvé okusil chůze a bylo to zázračné. Všecko je zázračné při prvním kroku. Proto si na něm dáváme záležet, jako bychom věděli, že takové by měly být i všecky kroky ostatní. Ale brzy zjistíme, že to nejde. A hlavně, že stačí méně, mnohem méně a my přece jdeme. Začátečníka poznáte podle energie, která z něj tryská do všech stran, podobna plamenům. A je jedno, je-li to začátečník, herec, nebo číšník, nebo ředitel, každému svému úkonu věnuje 10x tolik energie, než je třeba. Pak nastane druhé období, období takového mírného lajdáctví, kdy řemeslo už je osvojeno, ba prokouknuto, což vede k píše, k suverenitě. A mnozí tak končí. Doutnají se už jenom někde uvnitř, roznášejí vychladlý pokrm své profese, po lokále, po jevišti, v úřadě, kdekoliv. Ale je tu, ne, bývá tu třetí období, kdy vyzrálý mistr je opět podoben začátečníku. Ne už přebytkem energie, ale neutajitelnou přítomností ohně. Neplýtvá silou, je silný, je rozkoš pozorovat ho. Je-li to číšník, který přistoupil k vašemu stolu, máte dojem, že on vás pozval, vy jste jeho hosty. Záleží mu na tomto večeru a pouze na vás. Žádný jeho pohyb není jednoduchý. Pozorujte mistry kteréhokoliv oboru. Jsou přesní, ale jejich pohyby nemíří nejkratší cestou k cíli. Vždycky je tu jakýsi oblouček, vzlet, okruh. Nikdy to není úkon sám o sobě, ale úkon a ještě něco. Skoro bych řekl úkon a přítomnost obřadu. Není na světě povolání, které by samo v sobě neslo radost, na rozdíl od jiného už v základě nezábavného a můžeme vidět nudící se hudebníky a inspirované zedníky. Chirurga, který nemá rád chirurgii a metaře okouzleného zametáním. Spisovatel může být nádeníkem a nádeník básníkem a všecko tajemství tkví v jediném, v osvojení si pocitu, že každý krok by měl být, má být krokem prvním. Nemůže být, řeknou mnozí. Nemůže být, protože není. Ale pak je tu ještě magické slůvko jakoby. A ono může být s námi, při nás, v nás, když musíme 1000x a 55 000x opakovat tutéž akci zoufale nudnou anebo zoufale přetěžkou. Budiš pochválen. Pocit prvního kroku. Měli bychom ho vyvolávat v každém povolání, denně. Host, každý host by měl mít pocit, že je naším hostem prvním, jediným a jedinečným. A divák? Každý divák v hledišti by měl mít pocit, že právě k němu se obrací králevic dánský s naléhavou prosbou o radu. Zda být či nebýt. A úředník za okénkem by měl milion tého návštěvníka přijmout, jako by byl prvním, kdo k němu přichází. Což všecko je těžké, ba přetěžké. A nejen v povolání. I v životě bychom měli spatřit jednoho dne věci jakoby poprvé. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí stromy, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé k tomu jednou přistoupit. A jakoby poprvé už k tomu vždycky přistupovat. I k vlastní ženě.

0: Noc plná hvězd.
1: My jsme lidé skromní a jenom skromnost nám nedovoluje říci, že celý pořad závisí na nás.
2: A proto já si tady sednu a do konce programu se z týhle židle nehnu.
1: Správně.
2: Mám totiž záruku, že dokud jsem tady, tak celý pořad bude kvalitní, takzvaně Mahlzeit, jak říkali staří Římané.
1: Kteří?
2: Ty první, co je odkojila vlčice, Salvátor a Dali.
3: To, prosím tě, s těmahle dějepisnýma znalostma tady chceš sedět do konce pořadu. To já jdu pryč.
2: Snad mi nebudeš tvrdit, že Salvátor a Dali neříkali Mahlzeit.
3: Možná říkali, ale neodkojila je vlčice.
2: Tak já ti říkám, že odkojila, protože Salvátor a Dali si potom tak zvykli na mlíko, že se z nich stali surrealisti a jedli jenom ementál.
3: Prosím tě, vlčice odkojila dva úplně jiný bratry.
2: Který asi, který?
3: To ti řeknu, to byl ten Romulus a Rebus. Ano, tak se jmenovali.
2: A Rebus, tak to se ti směju. Já ti něco řeknu, tvýho Romula neznám, ani jeho brášku, ale určitě to nebyl Rebus.
3: Prosím tě, byl to Rebus. To ví každý malý dítě, Romulus a Rebus, to je známý římský duo.
2: Tak já ti povím, že Rebus měl bratra Roháčka a odkojila je vlastní máma Křížovka.
3: A jejich táta byl Kvíz a když unes krásnou tajenku, tak vypukla trojská válka.
2: Ovšem Troju by nedobili, až teprve, když se Rébus v noci ukryl do koníčka, zavolal obušku z pytle ven a bylo rozhodnuto.
3: Prosím vás, neposlouchejte ho, ten je vám ochotnej vsugerovat, že Ameriku objevil Krištof Trolejbus.
2: Tak takovou hloupost může říct jedině ty, protože každý, jak tady jsme, ví, že trolejbus nebyl mořeplavec, ale vynálezce kladky.
3: A bydle ve vozovně, ano. Že jo? Prosím tě, Jirko, vrať se k tomuhle pořadu. Tady má být humor, tohle není dějepisnej program.
2: Já vím, že není, ale vždycky je dobrý pokázat znalosti. Hele, já jsem teďka určitě třeba stoupu diváků v ceně. Řekli si, Grossman na první pohled nic zvláštního a jaký má mozek.
3: Dobře, jseš výborný, ale dějepisu necháme, chlapče.
2: Ano, ale víš, co navrhuju?
3: No.
2: Víš, že bychom vždycky takhle v těchto pořadech zabrousili do vědy, aby diváci viděli můj široký obzor.
3: Ano, to můžeme, ale dějepisu necháme.
2: Klidně, příště bychom si mohli popovídat o matematice. Těšte se, přátelé, seznámím vás s příhodami Pythagorovy manželky Běty.
3: To plácáš, jaká manželka?
2: No Pythagorova Běta, to je známá matematická historka.
3: Prosím tě, tak dost. Já jsem to chtěl ututlat, zahrát do auta, ale vidím, že s tebou se musí jednat tvrdě. Žádný dějepis, žádná matematika.
2: Slávku, ale my učenci máme svatou povinnost předávat své vědomosti.
3: Osobně si myslím, že k učencům máš dost daleko.
2: No. To ty jako laik nemůžeš posoudit.
3: Když už si myslíš, že musíš předávat své zkušenosti a vědomosti, tak dávej kondice.
2: No to je to, mě rodiče nechtějí svěřit žádný děti na doučování.
3: Protože jsi asi drahý učitel.
2: Pane, já doučuju zadarmo.
3: Úplně zadarmo?
2: No úplně ne, já těm dětem ještě platím, že mě poslouchají.
3: To se nedivím, ale já bych pro tebe měl řešení.
2: Jo.
3: Šeptej svý znalosti do vrby.
2: Jo, doučovat stromy, to je pěkně
3: podle,
2: to radši platím dětem.
3: Ty mě nerozumíš, říká ti něco jméno Králávra.
2: Ten bych chtěl doučovat?
3: Ne, to je báseň, kdyby si ji četl, tak víš, že to, co pošeptáš do vrby, jo, tak vrba vyžvaní lidem.
2: Jo, nebudeš mi přece tvrdit, že vrba bude chodit od domu k domu a říkat lidem, že jsem jí šuškal o Pythagorově Bětě.
3: Lidi chodí za ní, když si dělají píšťaličku. Minimálně to řekne vodníkovi, až na ní bude věšet pentličky.
2: Mít jen dva žáky, to ještě vrbu a vodníka, s tím moc nadšený nejsem. Ne, musím své vědomosti říkat tady. Ku příkladu Packalův zákon.
3: Tak dobře. V tom případě já jdu pro režiséra, aby tě strestal řádně.
2: A to snad není zapotřebí.
3: A uznáváš tedy, že v tomto pořadu nemá tvé rádoby vědecké tlachání místo?
2: No, to nemůžu.
3: Jdu pro režiséra.
2: Ne, nemá tady místo, ne.
3: A uznáváš, že tady mají místo povídky, písničky?
2: Ano, je to pořad zpěvu, hudby a legrací.
3: To jsem rád, že si dostal.
2: Co dostal rozum? Já se, Slávku, ještě veřejně tady divákům omluvím, že jsem zdržoval spát pořadu.
3: To jsem ani nevěděl, jsem netušil, no můžeš.
2: No a kdyby si laskově zašel za závěs, víš, před tebou bych se styděl. No to...
3: Když to budeš omlouvat, můžu, prosím. Já jsem stejně nevěřil, že režisér má u tebe takový respekt.
2: Vážení pánové, já se a dámy samozřejmě, já se vám hluboce omlouvám, že jsem zdržoval tento pořad mezi náma. Když jsme tady sami, slibuju vám, že příště si řádně pošpitáme o spojeném nádobí.

0: noc s hvězdou.
1: Popíjali, když do šenku vyšli strýc Pilejšek.
2: Vítajte, sousedy! A vítaj také, Metůde, pojď si přisednout,
1: zvalí Pilejška.
2: Jenem na chvíli, jdu pro sadovčák borovičky, staráně krepíruje. Však se mi zdá, že ju ani nedopije. Čučí do prázdna, jak oprčená koza, lůská páteřky a přeříkává litánie.
1: Stařiček našpicovali uši.
2: Ale nepovídaj, na co ju chuderku potkalo, že ani ty její zázračné bylinky nepomáhají. No já, ale když má včerta tvoja dušu na příčky, tož nám musíš povědět, co ju postihlo. Však totkaj pastýř je dobrý felčár, tož by nějaký dobrý recept iznašel.
1: Pelejšek poručili tří vtáčky Halůzkovej, štrngli si a začali.
2: Víte, chlapci, toho je věcej, však víte, jak je běta hladná, noc mezi očima by si užrala. Tož našemu malému Jurkovi zjedla ze šlahačky 22 jez natvrdo, no a včílejí z toho na měko. Mimo ječmeného zrna na pravém oku a opuchlého palca na levé ruce má dobře vykrmeného húsera a ukrutánské bolení břucha. No a to je snad všecko. No, máte ho neuroku, prohlásili Tatar. Včílka, když neví kudy kam, tož bys uměl vyspovídat, co chce dát za dobrý recept.
1: Pilejšek vybafli.
2: Kamarádi, moji, dostal jsem osvítění. Běta má peněz jak hader, co jí dali hloupí lidé za zázračné medicíny. Včilšňu dojednám, co ti za to kulírování zaplatí a půjdem do Holportu, co pravdíte?
1: Stařeček kývli za oba.
2: A tož to je ono, pomožem.
1: A pastýř dodali.
2: Ale kdyby se nejak šprajcovala, tož jenom řekni, že musíš jít do městečka vyhlédnu nějaký pěkný pomník.
1: Pelejšek vyletěli z hospody, ale za chvilku byli zpátky a už ve dveřách zvěstovali.
2: Víčku, pojď k nám, dát dvě zlatky. A vidíš, opícu, jak se tej zubatej bojí?
1: Spokojeno si oddychli stařeček. V momentě stáli Tatar v izbě u Pilejšku a nahlédali přes pilec na Pilejštěnu, která byly zachumlaná v duchně a pomáli odříkávali svoje bolesti ječmeným zrnem počínaja a zacpanýma střevama konča. Stonali, jak kdyby rodili ješky a dodali, že nebyli už týden. Tatar najprv tetku utěšili.
2: Nic z toho nedělaj, zem všecko vytáhne.
1: A začali porůčat.
2: Metůde, zdělaj z obrázka svěcené kočičky. Ty ať běta pokřůpe a zapíjá režnou gořálku, v kerej musí být podlábený česnek s puškvorcem, to je na střeva. Břuch obložit vřelýma erteplama a za hodinu na to, ať vypije hrnec kišky. Kdyby na ňu došla proháňačka a trvala délej, tož navařit čaju z postrůhaných sušených hrušek a dubovej kůry. To zastaví aj rychlík. Húsera dostanem ven křenem. Ten půjdu vykopat na židovský kerchov, tam roste ostrý jak bajonet. Uděláš máčku z řeznej můky, zmíšáš s křenem a pléskneš na bolavé místo. Na ječmené zrno je dobré naplut do oka. A když to nepomože, to škůšček buchty namočit do syrovátky a v hadérce položit na oko. Vytáhne to aj s kořením. Podebraný palec musí namočit do vřelej vody, potom ho omotáš přím jazyčkem a mořskou cibulou. Až v něm přestaneš kubat, tož ho zamotáš do paučin, aby nedostala brand. Tož tak. A to je všecko. Mělo by ti to pomoct, ale kdyby tě snáď potřebovali do nebeského chóru a nevyšlo to, tož Metůde, řekni hrobařovi, ať se tady některý den zastaví.
1: Natáhli ruku a Pilejština jim do ní s velikou nechuťou a roztřasenýma prstama strčili dvě zlatky. Pilištěna hnedka ji pozvali na pomoc stařenku Pagáčku a procedura začala. Pagáčka zdírali z obrázka loňské kočičky, které byly už zaplkané od much a zaprášené až haňba. Bácli kočičkama do dlaně, že z nich vyletěl prach jak z fukara a podali jich Pilištěně. Tá sa pokřižovali a dali sa do toho. Halůzkým prašťali v hubě, jak když vjede tragačem na metlu a přehazovali jich z kůtka do kůtka jako zabodláčí. Pagáčka jim přitom pomáhali.
2: Zapíjaj, Bětuško, zapíjaj, ovečko, půjde ti to lepší.
1: A stahovali jí ohryzek. Do večera měli Pilištěna oko jak marhulu, palec modrý a pod pažů guču jak husí vajce. Křen Husera vytahl v podobě puchýřa jak travnica a svěcené kočičky z gořálků a kyšků jim tak zamíšali střevama, že takou hrůzu v životě nezažili. Napřed se jim to dralo krkem a potom aj druhým koncem. Nepomohla ani červená laterna. Tetka měli jazyk namočený v putence z vodu, lebo hořali znútra aj zvenku. Ludé mysleli, že Pilištěn sa trhá chalupa od kálenice až po obrovnání, ale nic takého. To sa jenom v bětě bůřili kočičky. Vysala přes lůžko jak fiertůšek na plotě a nebyla k poznání. Za pomocí všetkých svatých a párů koní sa dostali ještě za tmy do městečka k doktorovi. Tři injekce a noša prášků postavili bětu na nohy a také před svatého Josefka, kterému přísahali, že sa už nikdy nenechají a také nebudou nikoho léčit. Když za nějaký čas seděli Pilištěna před chalupu jak žebračka před kostelem, stařeček Pagáč i ďa kolem si neodpustili.
2: Vítaj, Bětuško, no vidíš, už jsi zase jak jíštěrka. Kdo by si jenem pomyslel, že Tatar jsou taky doktor? No pravda, zadek máš ještě, jak když stařenka zepnou ruky, ale to zas praví. Nech se popchat včelama. Však kdybys potřebovala, šel bych tě o půlnoci na Kerchov už kupnout čarodějné pcháči.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Když před 130 lety v roce 1896 podal Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku nového patentu, asi sotva kdo tušil, jaká osudová chvíle to byla. Dostal číslo 12039 a nesl docela střízlivý název vylepšení v přenosu elektrických impulzů a signálů. Za touto úřední formulkou se však skrýval vůbec první bezdrátový telegraf na světě. Začala éra, v níž se informace daly náhle šířit rychlostí blesku a v níž se z tohoto nového média hned od počátku století stala současně i zbraň. Princip byl na svou dobu geniálně prostý. Vysílač s jiskřištěm vytvářel rychlé elektrické výboje a ty rozechvěly hercovy vlny. Vzduchem se pak šířily a nesly informace k jakémukoli přijímači. Tam signál zachytil takzvaný koherer, citlivá skleněná trubička, a proměnil neviditelnou vlnu v impuls pro telegrafní přístroj anebo třeba slyšitelnou reprodukci zvuku. Více informací si pro nás o tom připravil Lukáš Vajda. První krůčky rozhlasu mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info
4: Mlhavé, když je ráno a touláš se sám.
2: Mapuje v článku, který nazval Den, kdy promluvila osmá velmoc.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Mimozemské nebe vidět je dost obtížná věc, poněvadž my nejsme velmoc a nemůžeme si dovolit orientaci do té míry svéráznou.
2: Ovšem, vy myslíte svéráznou jaksi stran toho vyšívání svéráznou, nebo jak...
1: Nemíním ani tak folklorně, víte, jak si svéráznou jako spíš svébytnou orientaci, tedy přímo čarou, nezávislou.
2: Ovšem, abychom šli dopředu, aniž bychom hleděli tu nebo tam, ano, to není možné, neboť naše síla je v průměru. V průměru je naše síla, to nemám ze sebe, to mám z novin, ze seriózních novin.
1: A bylo to snad míněno pochvalně dokonce.
2: Ovšem. Patrně pisatel sám byl podprůměrný, takže...
1: Ano, takže on by byl i na tom průměru, jak si vydělal.
2: Samo sebou, my musíme hledět i co, která zem nám skýtá, tu to, tu tam, tu tu, tu te, nebo či čo, já nevím.
1: Kompromisní řešení.
2: My se podívejme na tu Evropu od severu, že ano, a vezměme tu, kterou zem například takové Norsko, co by nám skýtalo.
1: Norsko by nám snad poskytlo jako zářný příklad ty
2: Fjordy. Protože kdybychom tady měli fjordy, tak by nás Německo mohlo podezřívat, že jsou to vlastně tajná přístaviště pro sovětské ponorky, že ano.
1: Řeklo by se, že ty ponorky se sem prokousaly pod zemí přímo z Dňako v Troje.
2: No, prostě parašutisti zapustí ponorky do Třeboně. Najednou loví jej rybník, mě to se hází v síti, pane.
1: A... Ona je to 5-kilová ponorka.
2: A jo, 5-kilová, co taková ponorka jikernáč, tam má někdy i 3 pudy. Teď má v sobě, prosím vás, taková mláďátka výbušná. Torpedka. A Vaňa přeci pak dělá polévku z ponorek. No, například takový potáž a la sumara, anebo smažený šroub a la resl. To prostě není možné.
1: No tak to Norsko se nehodí, jak je vidět. A co takhle, když se nejde od severu, tak bychom to snad mohli zkusit od západu, ne? Třeba takový Francouz.
2: Generózní přítel, ale nebylo by fér.
1: Honem po něm zavádět, lidvom populér.
2: Rostodivné sousedy totiž máme kolem sebe.
1: S rozvahou bojme štedy, pro sebe nebe.
2: Takový Angličan.
1: Jo, to je pán.
2: A co ten si může dovolit?
1: Je mi ne. To mi ne. Německé nebelí.
2: A v tom by nikdo nechtěl žít.
1: Reimannein.
2: Moment. Snad Henlein.
1: Bratr Rus.
2: Je zpomlouvat.
1: Ale zase je tu otrava, že my chcem tlý nebe mít aspoň trošku doprava.

nebe mraky se honily a všechny hvězdy mi zakryly. Jen jedna bílá se zacpitila.

0: Noc plná hvězd.
1: Jak tady tak sedíme, eventuálně stojíme, tak se nalézáme v trojrozměrném prostoru. Chápeme-li jej jako trojrozměrný vektorový prostor je zvláštním případem n rozměrného vektorového prostoru. Čili svým způsobem jsme v n rozměrném vektorovém prostoru pro n rovno 3. Tento n rozměrný vektorový prostor má exaktní definici. Přitom pro n rovno 4 a více je to prostor nám smyslově neuchopitelný. Tajemství, čirá myslitelnost. Naproti tomu neteř. Živoucí, empiricky nám daná entita. A přitom nemá dodnes, na rozdíl od n rozměrného vektorového prostoru, přesnou exaktní definici. Tedy neteř chápu jako složitý, strukturovaný, hmotný celek, který má zdroj pohybu sám v sobě. To je na ní zajímavé, ona se pohybuje, hned je zde, hned tam, těká doslova, a přitom ten zdroj pohybu je někde v ní. Nevidíme žádné přídavné zařízení, žádnou vrtuli, žádné vysokotlaké potrubí, přívod elektrického proudu, nic. Takový složitý, strukturovaný, hmotný celek se vám ovšem nevystráží přes noc v kládince. Ten musí mít své předpoklady vzniku. Ty je rovněž třeba v definici přesně vyjádřit. Já to formuluji takto. Nutnou a zároveň postačující podmínkou vzniku neteře je dvojice osob vesměs opačného pohlaví, z nichž jedna nebo druhá má být bratrem nebo sestrou. Ale pozor, nikdy ne současně. V tomto případě by vznikl mutant, který by nacházel uplatnění těžko i ve velmi vyspělé společnosti. Proto se vraťme raději k té klasické podobě neteře, jak jsem ji vymezil úvodem. Ona se nám definitoricky uchopena primárně vyjevuje jako pohyblivé těleso, které má ty známé chemické a fyzikální vlastnosti. Ona je přitažlivá směrem k zemi. V kapalinách se nerozpouští. Můžete jí máčet libovolně dlouhou dobu a zachovává svůj typický tvar. Naproti tomu, když jí budete leptat kyselinou, reaguje bouřlivě až alergicky. Za to vůči zásadám je vcelku odolná. Takovou její nejzajímavější specifickou vlastností je ovšem její buněčná stavba, o které se málo ví. Slyšíte kolikrát takové verbální nehoráznosti, jako třeba někdo se chvástá tím, že má neteř, která má buňky na sánskrt. To jsou takové ty představy, že jsou specializované buňky, které mají nějaké speciální schopnosti, jako vyšívat, nebo sánskrt, nebo krasobruslení dokonce. Buňky na krasobruslení se také používá. Tak prosím, tak tomu není. S těmi buňkami je tomu úplně jinak. Ty buňky dávají neteři tu dynamiku růstu. No a my ten růst evidujeme. Vážíme neteř, měříme neteř a odečítáme její věk. Používejte raději než nepřesného slova věk nebo stáří, mnou doporučené formulace, časová funkce věku neteře nabývá hodnoty n rovná se a za to n vždycky přiřadíme obvykle v den neteřiných narozenin další číslo řady přirozených aritmetických čísel. Pozor, proč říkám přirozených, to jsou ta celá kladná, jakmile někdo přiřadí zápornou hodnotu, zbytečně se blamuje, ku příkladu výrokem, že jeho neteř je minus 10 let, takže se hned vidí, že do toho vůbec nevidí.

0: mě špatně rozumět, to je sanatorium.
1: Ano.
0: Prosil bych pokoj číslo 5.
1: Prosím.
0: Aha, to jsi ty, strejčku, tady Alfons, synovec Alfons.
2: Alfons.
0: Co dělají tvé nervy?
2: Nervy jsou v pořádku. Co děláš, Alfons? Co se děje v bytě?
0: Co říkáš, strejčku?
2: Co se děje v bytě, je všechno v pořádku. Jarloušek je

rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí cpát. Jste Alfons, halo.

0: Noc s hvězdou.
1: Znamenitý tragéd Národního divadla Eduard Vojan byl člověk nepřístupný, ale přece mýval chvíle, kdy sám povolil vtipu uzdu. Za uměleckého svého působení u Pavla Švandy ze Semčic v Brně dávali tam kupce Benáckého. Vojan hrál Graciana a Hana Kubešová, později Kvapilová, představovala Nerisu. V soudní scéně přinese za doktora převlečená Nerisa list od doktora Bellaria, který má před výstupem své družky Porcie přečísti. Mají vlastně čísti soudní sluha. Ale protože dopis je nesmírně obtížného textu, nařídil režisér, aby jej četla Nerisa. Slečna Kubešová v několika reprisách bezvadně přečla list, v němž doktor Bellario omlouvá svou churavost a nabízí za svého zástupce mladého kolegu Baltazara, jimž není nikdo jiný než za muže převlečená Nerisa. Jednou na ní nastražil Vojan past. Vypsaný dopis vyměnil za zcela podobný nepopsaný. Opatřil jej k nerozeznání podobnou pečetí a nařídil rekvizitáři list před výstupem herečce doručit. Stalo se. Graciano Vojan poučil kolegy o tom, co provedl, a těšil se na žert. Došlo k očekávané scéně. Dože zavelel přečíst dopis. Zradu netušící Nerisa sněla pečeť, rozhrnula pergamen a její vyděšený pohled spočinul na prázdném papíru, kterak měla chuděra číst spoustu textu, z něhož ani slovo neznala. Horko se jí hnalo do hlavy. A tu si povšimla usmívající se skupiny benátských šlechticů. Rychle přiskočila k rozjařenému Vojanovi a sladce zašveholila. Milí signore, buďte tak laskav a přečtěte tento list. Doběhnu zatím pro doktora Baltazara. Roztomile se uklonila a odběhla z jeviště. Vojan se zapotácel a počal pracně z boudy soukat text. Přiznal se, že prý ani při Hamletu se tak nezapotil.

0: A nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoní. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoní. Nedráždi mě.

0: chvíli začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Proč se mě probudí zvíře?
0: Buší.

0: Noc plná hvězd.
1: Vážení přátelé, budu vám vyprávět takovou malou detektivní příhodu, kterou mi vyprávěl jeden můj známý a kterou současně zažil loňského roku v Jugoslávii. On sám byl do této příhody tak trochu zapleten, takže celý případ bude věrohodný a... Prosím vás, co je tam? Tady musí být ticho, tady nemůžete rušit.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já tady potřebuji nějakou informaci, takže se tady na něco ptám, to je hned, prosím vás.
1: No ale promiňte, teď nemůžete, tady probíhá program.
2: Já vím, že se nenechte rušit, já se tady jenom, já si chci něco zapsat, to je hned, prosím vás. A nebo kdybyste mi to řekl, třeba vy, vy vypadáte dost informovaně. Já potřebuji nějakou informaci.
1: No počkejte,
2: informaci.
1: Promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
2: Já vím, já jenom, cože se tu natáčí, říkáte?
1: Pořád se tu natáčí.
2: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
1: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
2: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano. No. A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
1: No ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
2: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, a hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
1: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
2: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
1: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
2: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
1: Ano.
2: Až na ten knír ovšem, víte? No,
1: dovolte, přece já žádný knír nemám.
2: No vy ne, ale moje manželka, víte?
1: Prosím vás, podívejte se, tady běží program,
2: ne,
1: tak
2: už to
1: si
2: bude,
1: to hnedka
2: vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
1: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
2: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude. No, tak ještě, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
1: Co s načatým večerem?
2: Co říkáte?
1: Co s načatým večerem?
2: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo nebo ale. Co.
1: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
2: jo,
1: co s načatým večerem.
2: Jo, tak to je název, já myslím, no, že se mi to ptáte.
1: Ale
2: jako,
1: ne,
2: to
1: je
2: název, já rozumím, to je otázka, no tak... Co znače tým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měl laskavě řekl.
1: Ale no tak to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mne, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Ali, to snad je jedno.
2: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
1: Budín František.
2: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
1: Na co to chcete?
2: Tady na ten papír se mne, kdybyste se mě to...
1: Já myslím, jako na co chcete můj podpis, co si to tady píšete?
2: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
1: Alibi?
2: Alibi, ano, ano.
1: Já

0: Tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi, jaksi.
1: Podívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo snad myslíte, že jsem hloupej, nebo co?
2: Ale to ne zrovna, no. Třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
1: Podívejte se, mě by osobně zajímalo, proč si takovej alibi pro nic za nic píšete?
2: Pro nic za nic? Jak to pro nic za nic? Snad si nemyslíte, že bych si to psal jen tak pro nic za nic, prosím vás, jo? Ale víte, jak je důležitý mít někdy v zásobě takovýhle alibi? Já měl například kamaráda, ten neměl alibi a víte, jak to odskákal? Že to odseděl, pane. Nepak, pane, to je právě velice důležitý mít takovýhle alibi, že jo? Já si právě proto tady píšu přesně každou minutu, víte, kde jsem byl, proč jsem tam byl, co jsem tam dělal, jo. Co jsem tam nedělal, s kým jsem to nedělal, všechno. A kdo tam všechno byl, když jsem to nedělal. Všechno si to takhle píšu a nikdo mě nějak nemůže mít v podezření, že by něco, víte?
1: Prosím vás, a to si takhle píšete?
2: Ovšem, to si sem samozřejmě nepíšu žádný fakta, že jo?
1: Ano.
2: Ale jenom to, co se skutečně stalo, že jo? No prosím, jestli chcete, zeptejte se mě, řekněte nějaký datum.
1: Ale ne,
2: třeba...
1: no tak to na no, tom ne,
2: jen
1: nezáleží.
2: Jen tak pro zajímavost, řekněte nějaký datum, minutu, já vám přesně můžu říct.
1: Ale no tak 3. května ve 14 hodin.
2: Prosím, vidíte, tady máte, hlejte, duben, květen, květen, 3. května ve 14 hodin, vidíte?
1: No ano.
2: Se mě zastavilo auto na silnici u Kotěhůlek, vidíte? Jsem zrovna jel autem na borůvky.
1: Přesně. Na borůvky?
2: Ano, ano.
1: Prosím vás, přece v květnu nerostou žádné borůvky.
2: No tak, to nevadí, ale stejně nejím, víte. No tak pojďte, tady, nebo tady to máte dál třeba 14.05, vidíte? Škrtám sirku, abych se podíval, jestli mám v nádrži ještě dost benzínu, vidíte? Přesně všechno třeba, že ano? Nebo tady máte třeba dál 14.30, že ano? Když se kouř poněkud ztratil, rašpluju si z hlavy přiškvařenou čepici, vidíte? Přesně všechno mám napsaný.
1: No,
2: no prosím, jestli chcete, zeptejte se ještě.
1: Ale ne, tak já vám věřím, no, to není tak.
2: Tak pojďte na mátku, třeba to odevřu tady, helejte. Tak tady máte třeba 6. červen, helejte, řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No, v 15 hodin.
2: 15 hodin, vidíte? Jsem zrovna na zahradě v altánku, vidíte? Tady to máte 15.10, strkám hlavu do úlu, abych se podíval, jak se mě rojejí včely, vidíte? Přesně všecko třeba. No tady máte druhý den, že ano, třeba. Řekněte si nějakou hodinu třeba.
1: No tak v 21.
2: 21, vidíte, tady to máte. Vystupuju zrovna v cirkuse Kluckí jako muž s obří hlavou, vidíte? Přesně mám všechno zapsané.
1: No,
2: a kdybych to ztratil náhodou, tak tady vepředu mám jméno a adresu, vidíte? Josef Šumferle, adresa.
1: Josef Šumferle?
2: Šumferle, ano.
1: Šumferle.
2: Takže...
1: To jméno je mi totiž nějaký povědomí. Jo, Josef Šumferle.
2: Šumferle, ano.
1: Teď si vzpomínám, totiž když jsem byl ještě u policie,
2: no?
1: Tak jsme tam hledali nějakýho Josefa Šumferle, no? Který byl podezřelý z vloupání do tamní spořitelny. Ha! Šumferle Josef.
2: Vidíte? Vidíte, pane, už je to tady. Zvloupání, Šumferle, říkáte?
1: No,
2: no tak víte, a vidíte ještě štěstí, že si to píšu. Teď si představte, kdybych to alibi neměl. Tak jsem mohl být v podezření. Kdyže to bylo, jste říkal?
1: Počkejte, to bylo nějak teď si... na mý narozeniny 20. dubna.
2: No, 20. A vidíte to, pane, abyste říkal pro nic za nic. Tady vidíte, na co takový alibi je dobrý. Teď si představte, kdybych to neměl. Tak cože jsem tam dělal, říkal, v kolik hodin
1: jste říkal? Porezřelý, zvloupání,
2: ano,
1: do spořitelní,
2: kolik hodin?
1: Čekejte, to bylo o půlnoci, 24 hodin.
2: Víte, pane, jste říkal pro nic za nic. A cože to mělo být, jste říkal?
1: No vloupání do spořitelní.
2: Vloupání do spořitelní, no tak vidíte, tady to máte. No tak vidíte. Tak to souhlasí, no vidíte.
1: Souhlasí!

0: Noc s hvězdou.
1: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
2: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadalo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a furt jsem nenacházel a teď se nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, je takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, pozor, teď mluvím takhle plynule, já jsem ten kdo říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na šroubu. Tak on vzal tu horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno nenašli.

0: začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta. 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Pokud vím.
1: Noc plná hvězd.
2: Pohyb koňmo, řekněme to rovnou a hned na začátku a naplno, to je moje. To je můj zážitek, prožitek, požitek. Sotva bych mohl uvést pohyb krásnější, pohyb, který by mě penil takovým vzruchem a nadšením, jako je právě pohyb koňmo. Neznám pohyb, který by více a krásněji rozbušil mé srdce a který by lépe a plněji vyjadřoval mou prastarou touhu, můj odvěký sen, jízda v sedle, vlající hříva, rytmus kopit. To všechno mne fascinuje. Pokud ovšem toto všechno sleduji z prostředka 10. řady v biografu, což je moje oblíbené místo. Na koni jsem seděl osobně jednou. To bylo u Karlových Varů. Točili jsme tam takzvané momenty filmového festivalu. Vždycky v nějaké situaci. A pro rozhovor s delegací rumunskou zvolil tehdy režisér Kaněra prostředí jezdecké. Všichni totiž na koni jezdili. Souhlasil jsem prosím s tím, že ten rozhovor s nimi udělám ve stoje. Točit se to mělo v lese. Odvezli mě tam autem. A když bylo všechno nachystáno a tady, když jsem byl obklíčen koňmi a lidmi, jsem se dozvěděl, že na koně mám vsednout i já. Prosím, říkal jsem, v tom případě žádám koně, který není schopen klusu. Měl jsem jasnou představu takového toho rozvážného, tažného koně, takovou tu kráčející válendu, abych tak řekl. No, scénu jsme natočili. Celá rumunská delegace se pohybovala na rozumných koních, kteří vždycky šli tam, kam jít měli. Můj ne. Můj odcházel, vracel se, točil, prošel se mnou křovím a protože jsem během natáčení nespadl, propadl jsem píše a odmítl pro zpáteční cestu automobil s tím, že spolu s ostatními pojedu do Varů koňmo. Ale vyžádal jsem si slib, že se půjde krokem. Zádrhel ovšem byl v tom, že Rumuni naopak chtěli cválat. A protože byl s námi celý tamní jezdecký oddíl, bylo dohodnuto, že polovina tohoto oddílu s nimi odcválá a druhá polovina se mnou odkráčí. Chystali jsme se tedy rozejít se, ale v tom jsem si řekl pozor, pozor. Až ten můj kůň uvidí, že jeho kamarádi se dávají do cvalu, nic ho nezadrží. Sklonil jsem se tedy nad jeho uši, zakryl mu dlaněmi oči a takto jsem vyčkal, dokud ti druzí nezmizeli za lesem. Pak jsem mu teprve oči odkryl. On ale pochopil, že nás jaksi ubilo a dal se do klusu, leč opačným směrem. Je zle, říkal jsem si, částečně padaje, ale oni za mnou volali, nebojte se, on trefí. Nebál jsem se ani tak o jeho zabloudění jako o svou hlavu. A právě touto hlavou jsem horečně uvažoval, co řeknu na blízké státní hranici, kam kuň právě směřuje. Dojeli nás, ostatní jezdci zastavili a podle slibu jsme pak až do Varů dojeli krokem. Za dva dny jsem volal do jízdárny, co je s tím koněm, jak se mu daří. A tehdy jsem pochopil, jak důležitý je cvik a trénink. Co by s ním bylo, řekli mi. Jezdí. A já 3 dny nechodil. Od té doby jsem na koně nevsedl. Nemám proč, nevím proč. Nemám nic proti těm, kdo na něj vsedají, kdo od někud někam jedou, kdo se řítí po závodních drahách, kde přeskakují překážky, včetně té taxisovy. A nenacházím jaksi důvod, který by mne dovedl k tomu, abych na koně vsedl. Nabízeli mi to. Nabízeli mi to dokonce v uzavřené ohradě, kde prý se nemůže nic stát, odkud není úniku. Ale já, poučen Jiráskem, vím své. Horymír se Šemíkem snad nebyli v uzavřeném prostoru? Přiznávám dokonce, že nejsem ani divákem jezdeckých dostihů. Vím, že už první větou jsem se právě jako divák vyznal ze svých pocitů a ze svého nadšení nad pádícími koními. A toto nadšení a tyto city propukají u mne jen a jen v kinu. Ptáte se tedy, a co když vidíš dostihy v kinu? Ne, ani tentokrát bych se nastal jejich divákem a běžící koně jsou pro mne jen a jen běžící koně od startu k cíli. Mluvil jsem o tom i s odborníky, ptal jsem se jich, zda není nedobré hnát koně na některé překážky. Ale byl jsem ujišťován, že ne, že koně to sami chtějí, že rádi závodí, že potřebují to napětí jízdy a že ani ten taxisův příkop není pro ně nějakým zlem. No, nevím. Nevím, co si myslí kůň a co chce, anebo čeho se bojí. Věřím, že potřebuje pohyb, že miluje běh. Věřím, že veden člověkem si zamiluje i ty závody a že i on má pocit vítěze, když vyhraje. Byl kdysi lidmi veden i do války. Snad i tady zažil pocit vítěze, když pod vítězným důstojníkem klusal při přehlídce. Ale nevím nic o pocitech koně, když leží za taxisem se zlomenou nohou anebo na bojišti s prostřeleným břichem. A vlastně vím. Šrámek to napsal za nás a pro nás. Snad byly kdysi doby, kdy člověk na koni jel od někud někam. Bylo kudy, byl čas, ale od těch dob ubylo prostoru i času. Dopravní prostředky se zrychlují a času jakoby ubývalo. Prostor je ucpán. Městy lidí i jejich dopravními prostředky. A v loni ve Francii jsem projel 30 kilometrů autem krokem. A když dnes potkáme vůz tažený koněm, žasnem. Pokud si toho vůbec ještě všimneme. Pokud nejsme docela zaujati tím bláznem ve Fiatu před námi a tím dalším bláznem v něčem jiném za námi. Pokud v tom vlaku aut se ještě vůbec můžeme rozhlížet. Stál jsem nedávno ve stájích Slavkovských a viděl tam krásné koně. A když pak mladý syn tamního vedoucího, Mirek, najednou vsedl aby ho prohnal denním tréninkem, cítil jsem v duchu, že kůň a člověk k sobě patří. Tak nějak, i když zase jinak, jako člověk a pes. Je to pravěké spojenectví, které kdysi člověk uzavřel a jehož odpovědnost by měl nést a nezrazovat. Protože v případě zrady to bude vždycky on, člověk, kdo selhal.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Západ momentálně znervozňuje Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, tak řečený ruský Davos, který právě probíhá v těchto dnech. Média nás přeci neustále ujišťují, že Rusko je mezinárodně izolováno, jenže realita vypadá jinak, nevěříte? Do Petrohradu se celý týden sjížděli zástupci z více než 130 zemí světa, mezi nimi i ze států, které proti Moskvě vedou otevřenou hospodářskou válku. Například delegace z Německa přijela navzdory Merzovi, nebo se vrací obchodníci a firmy z amerických Spojených států. Ukrajina naopak snažila se průběh tohoto každoročního setkání biznismenů narušit pokusem o další své teroristické útoky na civilní obyvatelstvo. V Petrohradě se ale v každém případě potvrdil už definitivní začátek éry nového multipolárního světa a dokládá, že i izolace Ruska definitivně ztroskotala. To samozřejmě způsobuje hysterii a infarkty v hlavách evropských válečných štváčů a tak se celou situaci snaží hodnotit Václav Danda. Podívejte se na jeho nový článek.
1: Na stránkách protiprout.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukážu svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták, jaké jste viděli, 10, desítky, stovku, některý i víc. A přes

0: Někdo to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak v rástinu, jen tak kraťonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem a forstem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do Křivoklátských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných Fryskyřicí, a tam by takhle furt rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko, já jsem vůbec nepoznal.
1: Oni dokonce nevím, jestli nějaký jiný chlapečku mají milý taky chrastičce, nebo nevím.
0: Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napodobit čuláka. A že po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkal, teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka a vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, jen tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobí velice těžko, tak ono je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam profrčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohenloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, ale ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač jsem byl dost utrpení v tom bylo, já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
2: No, ale já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
0: Já mám zakázku od našeho safari, budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý a její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší do jako nerozdivočího pořádně a ono má potom padá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vidět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni a na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky stříhnout. Tebe nemám, ale on to byl chechtal, on se vám chechtal a jako blbec. To mě se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Jen tak pro zasmání.
2: Teď bych si dovolil konečně už tady, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři, a ty malují výhradně v noci, vycházejí do polí v noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale vybrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně. A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka na cvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky, rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějakého ptáka?
3: Vrána.
2: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
3: Špaček.
2: Další. Další. Ještě jednoho. Křivan. To je, pardon, jsem to smálem. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. Já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální má hlavu asi tadyhle, Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michale, absolutní klid.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Lec kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády. Hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš. No divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

Tak povídám Inuáleho, tak kde se, no? Když se v novým kabátě byl fashion.

0: noc s hvězdou.
1: Slyšel jste někdy jméno Dmitrij Šostakovič?
2: Dmitrij Šostakovič, počkejte. Jo, já se pamatuju, že Ježek nám o něm povídával a že byl náramně nadšený jeho hudbou. To je ten mladý, slavný sovětský skladatel, ne?
1: Ano, ano. Dmitrij Šostakovič je asi největší žijící skladatel toho času vojín Rudé armády.
2: On je na vojně?
1: Velice na vojně. I když by sám snad chtěl být ještě víc. Bojuje dnes svou hudbou. Zahájil velikou symfonickou ofenzívu a vyhrává na celý čáře. Když Hitler napadl Sovětský svaz, Šostakovič se hned hlásil do armády. Vojáci ho poslali domů, protože dobře věděli, že jeho pravé místo je u klavíru. Ale Šostakovič si nedal říct.
2: Já už si vzpomínám. Jak Němci začali loni oblehat Leningrad, že jo, tak se Šostakovič přihlásil do občanské civilní obrany.
1: Ano. Byl tenkrát jedním z vůdců kompoziční školy Leningradské hudební akademie. Tak nastoupil svou strážní službu přímo tam, v akademii. Za náletu hlídkoval na střeše a pomáhal při hašení zápalných bomb. A o tom jsem právě chtěl mluvit v souvislosti s těmi můzami, co prý za války jsou zticha. Při těch náletových hlídkách totiž, když Leningrad hořel a nebe bylo plné ohňostrojů protileteckých baterií, když Hitlerovi bombardáky mu hučeli nad hlavou a leningradský lid po jeho boku den co den a noc co noc odmítal vydat své město fašistům, tenkrát právě Šostakovič složil svou sedmou symfonii.
2: Drazí přátelé u nás doma, o osudy Sovětského svazu se nemusíte bát, protože když obležené město se jednou rukou brání a druhou píše symfonii, která už dneska vítězně obletěla svět, to je zárukou, že má zač bojovat a že mu patří vítězství. No a tak vojín Šostakovič, který s ostatními leningradskými občany bránil své krásné město proti zvěřinci pana Schickelgrubera, se stal prvním velikým básníkem Spojených národů.
1: Dokázal, že hovoří-li děla za lidská práva, nemusí muzy mlčet.
2: Ukázal, že doby vlasatých umělců ve slonových věžích jsou už dávno pryč. Ukázal, že moderní umění roste z lidu, z jeho krve a z jeho jistoty ve vítězství.
1: Drazí přátelé, my bohužel nejsme ani hudebníci, ani hudební kritikové. Nemůžeme vám toho tedy moc o Šostakovičově nové symfonii povědět. Ale tolik víme, že Arturo Toscanini svedl a vyhrál těžkou bitvu s Leopoldem Stokovským o privilej dirigovat první provedení této symfonie na západní polokouli. Úspěch v Londýně a v New Yorku nebyl o nic menší než úspěch v Moskvě. A jsou hudební odborníci, kteří tvrdí, že od dob Beethovenovy páté symfonie svět nic podobného neslyšel.
2: No mě pořád dělá ze všeho největší dojem to, že ta symfonie přichází z obleženého města a že země, která se brání největšímu a nejkrvavějšímu útoku historie, má ještě čas a sílu na zpěv.
1: Já myslím, že právě ten boj ten zpěv dělá. Sovětský lid stojí v prvních liniích bitvy za celé lidstvo. Pane, když víte, že bojujete za budoucnost světa, tak to musíte zpívat.
2: Všechny Spojené národy zpívají vítězný pochod. Zpívají si ve všech svobodných řečech společnou píseň. Zpívají američtí dělníci v muničních továrnách.
1: Zpívají vojáci, letci a námořníci.
2: Zpívají posádky lodí, které vezou na sovětskou frontu z Nového světa americké tanky.
1: To je, poslouchejte, krásná představa. Z Nového světa vede do Ruska nepřetržitý proud zbraní a válečného materiálu. A za ty tanky, letadla a zásoby poslal sovětský lid do Ameriky malou krabičku. Letadlo jí přivezlo z Kvibiševa do Teheránu. Tam byla naložena do auta a odvezena do Kahýry a odtud vzduchem přes oceán až do New Yorku. V New Yorku jí otevřeli, vyňali svitek mikrofilmu, zvětšili, okopírovali a odevzdali mistru Toscaninimu. Byla to Šostakovičova partitura sedmé symfonie. Sovětský svaz zaplatil za tanky 252 stránkami symfonické hudby.
2: Protože tahle válka se bojuje taky za krásu a za umění. Nejen za spravedlnost. Bojovat za svobodu, to je bojovat za život a za radost ze života. Aby lidi mohli bydlet v krásných domech, číst dobré knihy, těšit se z krásných barev a naslouchat bohaté hudbě.
1: Ovšem, jedno mě napadá, ale Vy se třeba budete zlobit.
2: Jak to co?
1: Koukejte, Hitler má taky plnou hubu umění. Třeba fašisti taky bojují za krásu.
2: To se vám teda povedlo znamenitě. Tedy fašisti, prosím vás, bojují za krásu.
1: Ne, co chcete? Ale... Hitler přece řekl o Heydrichovi, že byl největší umělec a tvůrce.
2: Jo, to máte tak. Fašisti bojují o to, aby všichni umělci světa byli vybiti. Kdyby se jim to povedlo, tak by pak Hitler byl jedinej malíř a Mussolini jedinej spisovatel divadelní her.
1: Teď vám říkám, že bojujou vlastně taky za umění, to je těžký.
2: Tedy vlastně jo. Bojujou za umění asi tak, jako mluvějí za Evropu. Evropa je zavřená na pranýři, v ústech má roubík a u pranýře stojí Hitler a mluví za ní.
1: Bývaly časy,
2: kdy Evropa jen tančila
1: a zpívala si.
2: Pak přišly časy, kdy jí šedivěly vlasy
1: a řekla si,
2: hrome to mládí mi nějak uteklo. Tak pro ty vlasy
1: Evropa honem do Mnichova zajela si, jak si to hasí do

že chudák Evropa se namlsá při sladkém zpěvu Goebbelsa a oslněna Eringem, jenž podání byl Göringem, se vzdala. A vzdala se ještě, než si kaprála vzala. Při prvním polipku se jí však kaprál hnusí, ty štukatérský fousky a ty oči husí. Denně poslouchat musí znova zase jeho názory o rase, do všeho se jí teď plete, všechno vybral ze šuplete v kase. I schlívka jí ukrad to vykrmený prase.

0: na prsou klečí.
1: Ještě dřív, než se kaprál nad Evropu skloní, už je tu strejček z Ameriky jak na koni. Bratranec Winston letí z Anglie
2: a strýček Pepa z Ázie.
1: A jak do jedovatý zmije, každý z nich teď do kapra.

0: slyšeli jste černou čtvrthodinku Boskovce a Wericha z Ameriky.
1: Tak zase nás můžete poslouchat zítra. Ve stejnou hodinu a na stejné vlně. Poslouchejte určitě, avšak prosím vás, velice opatrně.
0: Teďka podívejte se, sedláci. Sedláci, slyšíte? Nic nevorejte.
1: A dělníci, slyšíte?
0: Slyšíte, dělníci, vorejte vůbec všecko.
1: A železničáři, kde můžete, udělejte na lokomotivě brousek.
0: A pamatujte si všichni, lež má krátký nohy,
1: ale
0: Goebbels má jednu ještě kratší.
1: Nikdy nezapomeneme na lidice.
2: Jsme na vlně bezpečí.